do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Rádio Vysočina. Hit Rádio Vysočina.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit. Hit Radio.
2: Bring the action. When you have this in the club, you're gonna turn it up.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady Nutpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný.

0: Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
1: Dotace z Fatre jsou zpět.
2: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
1: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
2: Ti, co sousedům staví novostavbu.
1: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
3: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.

0: Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, od bytových domů po vodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest.stavby.cz.
4: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.

0: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co, zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz. Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.

0: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
1: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest.stavby.cz.
2: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.
3: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes, sir!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
7: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
2: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Divadlo nechodí po horách. Divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
3: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Bezpečnostní složky si ode dneška vyzkoušejí znovu zavedení kontrol na hranicích se Slovenskem. 24-hodinové cvičení proběhne na 250 kilometrů dlouhém úseku hranice. Zapojí se do něj přes 600 policistů, 50 vojáků a 60 celníků. Policie neočekává větší dopravní komplikace při překročení hranic, ale může dojít k menšímu zdržení. Hypotéky v Česku dál zdražují, jejich průměrná sazba v září stoupla na 5,51%. Rostla už šestý měsíc v řadě. Úroky se tak dostaly na nejvyšší úroveň od léta 2024. Další výraznější zlevňování hypoték se navíc podle ekonomů konat nebude. V Polsku se v přepočtu na počet obyvatel staví výrazně více bytů než v Česku. Loni tam na 1000 obyvatel přibylo 5,6 nového bytu, v Česku je něco přes 3. Celkem Poláci dokončili téměř 209 tisíc bytů, v Česku jich bylo zhruba 33 tisíc. Podle analytiků větší nabídka pomáhá Polsku tlumit tlak na růst cen bydlení. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Praha chystá tender na stavbu silnice, která odvede tranzitní dopravu z Horních Počernic. O vypsání soutěže s předpokládanou hodnotou 57 milionů korun budou ještě hlasovat zastupitelé. Takzvaná Hornopočernická spojka má vzniknout ve východní části Horních Počernic a nabídnout dopravní spojení na dálnici D11 na Hradec mimo Náchodskou ulici. Ranní teploty kolem 18 stupňů, většinou už pod mrakem, zataženo oblačno, dopoledne déšť, přehánky a odpoledne ojedinělé bouřky. Teploty kolem 24 stupňů. Z Prahy Lucie Daňková.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak vás tady vítáme, krásné ráno, 6:02, zase středa a zase další snídaně šampionu. Ahoj Jasmin.
2: Ahoj Michale.
1: Čau Dave.
3: Dobré ráno.
1: A dobré ráno i vám, kdo nás sladíte. Písničky nachystaný, One Republic, Stop and Stare, tím začínáme, tak pojďme na to.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Tohle je středeční Hit Radio 6.06. Krásné ráno. A mě by zajímalo, a vy kdo posloucháte, jak moc jste fresh po včerejšku?
1: To zní, jako by se včera něco dělo, jakože všichni společně.
0: No my jsme totiž s Davidem něco dělali pro své tělo. A, tak Davide, jestli můžeš začít.
2: Tak my jsme od rána s kolegy nezřízeně pili. Dneska se tomu říká team building.
0: takže tabulky, excelovský všechno, prezentace a flipchart popsaný.
2: Přesně
0: od začátku do konce. Takže David je takový, jak to říct, vypadáš jako trochu zmačkaně.
2: Hele, nakonec jsem to docela odrazil vodou, takže já bych řekl, že jsem tak 7 z 10.
0: Ale dávat dýchat asi nebude. No a my jsme byli prostě včera na skvoši. Poprvé. Byli jsme tam hodinu, dali jsme si 5 minut pauzu v polovině toho týhočky.
2: V poločasu.
0: A říkám si, no, v pohodě, tak jsem se zapotil a moje mi říká, hele, uvidí zítra. No a vidím. Jo, takže já
1: vidím.
0: Bolí to. Jako...
2: Takže kolik z 10?
1: Jak moc seš fresh dneska?
0: Nevím,
1: 10 z 10 je strašně
0: tak 5,
1: moc super.
0: 5 z 10.
2: Takhle jenom, jo.
0: 5 z 10. Co ty?
2: Já jsem říkal 7 a Jasmin?
0: No ty můžeš být míň než já.
2: Dobře, tak já řeknu 4, teda potom co jsi řekl ty.
0: A co ty Jasmin, co jsi vůbec dělala včera?
1: Já jsem včera byla úplně dead, já jsem usnula přes den, věnovala jsem se hudbě, psaní, ale vyplatilo se ten spánek, takže dneska jsem pěkných 9 z 10, hodně ve freši, takzvaně.
2: Nice.
0: Tak jsi všeobecně jako 9, no.
1: A jak jste na tom dneska vy, to nám dejte vědět, protože nás čeká minuta šampionů, kde mimochodem můžete vyhrát českou granolu smysly, voucher na 3000 korun na nákup právě tam.
0: No, jednoho z vás vybereme, kdo nám napíšete a napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a teda, když jsme se tady bavili o tom, jak moc fresh jsme, tak jak moc fresh jste vy, jo? 0 je nejmíň a 10 je nejvíc.
1: Je to tak, číslo k nám 777-937-777. Musím se
0: nadechnout. Davide, ty radši nedejchej. Eva Farna, Mirai, vzpomeneš si, další muzika pro vás a za malou chvíli minuta šampionu a jednomu z vás rozdáme voucher na 3000 korun na nákup na smysly.cz.

0: Vzpomeneš si? Eva Farná a Mirai na Hit Radio 6.11. Krásné ráno. Je tady minuta šampionů, minuta na všechny zprávy od vás, což bohužel nestíháme, ale přečteme alespoň ty, co se vejdou. A připomínáme, že každý den vyhráváte 3000 korun na nákup smysly.cz, což je poctivá česká granola, prostě parádní mysli.
1: Vyráběná českýma ručičkama bez přidaných cukrů, takže fakt jako echt ňaminka.
0: Golden check hende. A platíš mi na pivo radši ne, radši kou. Tak pojďme na to, minuta šampionů začíná právě teď.
1: Martin Praha 8 z 10.
0: Eva Nošovice 2 z 10. Unavená z dvojité práce.
1: Martina Nové Hrady je fresh na 100%, takže dneska desítka.
0: Olča Bochov 5 z 10.
1: Lucka Liberec 9 z 10, je to prej Úča a zvyká si na vstávání.
0: Domča Lipno 8 z 10.
1: Martin Zlín odpočatý 8 z 10.
0: Radek Ostrava 3 z 10.
1: Šárka Příbram 1 z 10, těší se na víkend.
0: Jana Jindřichu Hradec plný počet 10 z 10.
1: Pavel Pardubice 10 z 10, jde na kontrolu a zítra do práce.
0: Lucie Holubice, žádný luxus, deštivý ráno, dávám 5.
1: Jana Počtát, fresh jak vymačkaný citron, 3 z 10.
0: Pavel Ostřešany, v 5.59, 1 z 10 a díky vám 6.01, 10 z 10.
1: Jarka Havlíčku v Brod, 9 z 10.
2: Tak, mně se líbilo to 2 z 10, mám dvě práce.
1: Evča Nošovice, takže Evča z Nošovic vyhrává teda granolu smysly, voucher na 3000.
0: Tak Evčo z Nošovic, napiš nám, připomeň se nám, ať to musíme v té záplavě zpráv hledat, prosím tě. Moc gratulujeme, děkujeme i vám všem, kdo jste napsal. Vy, kdo jste 10 z 10, tak dobrý. A vy, kdo jste pod pětku, tak snad vám to ráno uděláme lepšími. Minimálně muzikou, tohle jsou Script Superheroes a za malou chvíli taky Shabuzi, a Bar Song. Tak hezké ránečko, šampioni.

0: Ve středu ráno trocha country, tohle je Šabuzí. Bar song v 6 hodin 20 minut, dobré ránko. Dneska slaví padesátiny jedna žena, která už půl století vypadá úplně stejně a mě by zajímalo, jestli vás napadá, kdo by to mohl být, co?
1: Já se nechám podat.
0: Necháš se podat? Co ty, Jasmin, necháš se podat?
2: No taky no.
0: No tak jo, tak přesně před 50 lety, 9. září 1976, se poprvé objevila v německé televizi. Čelka Mája.
2: Je, Čelka Mája. Tak dlouho, jo.
0: 50 let. To...
1: Naše kamarádka.
0: Hele, ale vemte si, ona mít pomedu takovou postavu, jo. Ale ona zase to vylítá teda asi, jo. Ale tak když se tak nostalgicky vzpomeneme a nemusí mít ani o 50 let zpátky, tak dnešní děti, oni mají, že jo, Netflixy a mají YouTube a tady ty OnePlay a všechno, nám stačila jedna včela, ty jo, jako.
2: Přesně, včelka a krteček, to byly hezký pohádky,
0: to byla
2: bomba. Ale štve mě, že nikdo nemyslí na Vilíka, všichni mluvíme jenom o Máje, no, ale Vilík taky sehrál svoji roli.
0: Byl jako frajer, že jo, ale ten hrál druhý housle, jo, hlavní byla ta Mája. A líbí se vám to víc v češtině anebo v němčině?
2: Já jsem na to v němčině nekoukala, ale song mám ráda, tu německou znělku taky.
0: Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja. Meine freche Schlauche Biene Maja.
2: Odvolávám, tak. Česká Maja lepší.
0: Takže dneska Maja má 50 let, tak možná je třeba na čase vašim dětem ukázat, jaké pohádky prostě frčely dřív a dneska nějaký ježiš tlapkový patroly. Za chvíli doprava, hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní tričky?

0: No včera bylo pozdě.
1: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
2: Vinylovou? A bude sama hrát?
1: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
3: Experto Family. Od V podlahy.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Faktury, faktury, faktury.
7: Trápí vás factoring?
6: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
7: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
6: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
7: Acema pokryje jakékoliv financování.
6: No tak to beru.
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
9: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
10: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
9: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
13: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
14: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Z Vysočiny nám hlásíte uzavírku, neprojedete, dejte pozor na Jihlavsku v Telči, v ulici u Horní brány je silnice uzavřena kvůli pracím na silnici. No a v Třebíči ve Velkomeziříčské ulici probíhají práce na silnici, počítejte s omezením.
15: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: znát taky Hit Radio. 6 hodin 30 minut, pojďme na Davidův ranní update.
1: Ranní update. Lionel Messi se po roční pauze vrací mezi kandidáty na zlatý míč. Osminásobný vítěz prestižní ankety je mezi 30 nominovaných. Cristiano Ronaldo naopak znovu chybí. Ocenění pro nejlepšího fotbalistu světa se bude předávat v říjnu. Eiffelova věž se včera na jeden den uzavřela kvůli stávce zaměstnanců. Protestovali proti rozhodnutí vedení stáhnout během návštěvy hinduistické delegace z části věže ženský personál. Provozovatel následně uznal, že udělal chybu. Bezpečnostní výzkumníci odhalili vážné chyby u některých televizorů LG. Napadený televizor mohl přes mikrofon odposlouchávat uživatele, i když vypadal jako vypnutý. Problém se ale týkal hacknutých zařízení ne všech televizorů této jihokorejské značky.
2: Jako blbý, ale zas na druhou stranu, co nás v dnešní době jako neodposlouchává už.
3: To je pravda, no, máš tady hodinky na ruce, že jo, telefon. Ale tak dřív byla prostě vypnutá televize. A dneska, tak schválně, vy kdo máte tady tu značku, tak co se vám ukazuje za reklamy teďka? O čem jste se bavili doma? Co? Ale vlastně, on to je takovej oboustranný vztah od dneska, že my jsme dřív sledovali televizi jenom a dneska ta televize sleduje nás.
4: Big Brother.
3: Přesně. Liquido, Narkotik, další parádní muzika pro vás v 6.32. A my vám přejeme fantastické středeční ráno. Pojďme na to!

0: tohle je Slza. Dáváte si středeční Hit Radio. Krásné ráno, chvíli po 6:30.
1: To zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Už za 30 minut necelých, všichni, kdo jste se registrovali do soutěže Kdo pak to zvoní, tak buďte doma a buďte u Hit Rádia, abyste si mohli vyhrát penízky.
0: Připomínáme, že v pondělí to vyšlo. Roman slyšel soutěžní zvonek u nás v éteru, vylezl ven a našel tam naši hlídku. Včera to nedopadlo, takže to znamená, že dneska hrajete ne o 5 000, ale o 6 000. Korun. Stačí, když máte registraci na webu hitradio.cz a jakmile my tady v éteru zazvoníme, ne u vás na dveře, ale tady ve vysílání, tak vy vylezete ven, vy, kdo jste zaregistrovaný, a pokud uvidíte naši hlídku, peníze jsou vaše.
2: Vylezete ven, ale připomínáme, musí se tak stát do 30 sekund, jo? Budete tady slyšet odpočet, takže pozor na to.
0: Tak v 7:10, tvoj. No a co se bude dít tady ve vysílání za malou chvíli? Samozřejmě další parádní muzika nachystaná, Lost Frequencies, Ellie Due, X Ambassadors, taky Amy McDonald a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Jediná oficiální Meridian Lounge na Vysočině míří do City Parku Jihlava. Dopřejte si terapii módou. Načerpejte pocitní inspiraci a nakupujte s výhodami navíc. 18. až 21. září, Dny Meridian. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
4: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.
5: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
6: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
5: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
6: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Orient Space. Tradiční thajské a ajurvédské masáže v Jihlavě. Přeneste se do světa hluboké relaxace. Uvolněte napětí a získejte zpět životní energii. Orient Space. Zažijte doteky plné probouzející vitality v novém masážním salonu Orient Space v Jihlavě na Masarykově náměstí 13. Orientspace.cz. Dopřejte si masáže od 650 korun s možností zakoupení dárkového voucheru.
10: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
11: Co třeba na delfíny?
10: Do zoo?
11: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
11: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
12: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
14: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
15: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na dek.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
16: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
17: No jistě.
16: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
17: No jistě.
16: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
17: No jistě.
16: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
18: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Vysočiny hlásíte překážku, v Třebíči v Benešově ulici probíhají práce na vozovce, očekávejte omezení provozu. No a na Pelhřimovsku mezi Budíkovem a Světlicemi probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné.
19: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
20: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
21: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Středeční hit rádio Amy McDonald, This is the life. 6:49, hezké ráno.
1: Jsou věci, na kterých se jako národ nikdy neshodneme. Politika, fotbal, ananas na pice, cokoliv. Ale potom dá někdo kuřízek na stůl a je vystaráno, jo. A všichni to milujeme. Kuřecí řízek nebo řízek obecně. Dneska je prosím pěkně Mezinárodní den řízku, takže Češi, Rakušáci, Němci, vlastně všichni jsme teďka úplně jako ve svým.
2: Ale čí to je národní poklad, Rakušáku anebo nás Čechů, no? O tom se vedou debaty, že jo? O tom se vedou diskuze, no, ale o čem se nevedou diskuze je to, že já nevím jak vy, ale já bych tam poslal klidně teďka před 7 hodinou, hele, vepřovej bych tam dal. A ten studený, uleželej. Máte rádi studený nebo radši teplej?
1: Teplej, ale rozhodně teda kuřízek než vepřovej u mě. Jako s ním ho, ale kuřízek vede.
2: Tak já spíš teda vepřovej řízek.
3: Mě to asi jedno.
2: Asi jedno, prostě hlavně, že to je řízek. No.
3: Jasně.
2: A mě to vrátilo úplně teďka, jak se o tom baví zpátky do dětství, když jsem jezdil na školní výlety. Tak babička nebo mamka vždycky dělala to, že vzala normálně, že udělala takový toast jako z toho, že vzala dva chleby a doprostřed dala řízek.
3: Strašně suchý, ale.
2: No právě, že ne, ono to, takhle, když jsi to dělal pořádně na tom omastku, že jo, tak ono ten chleba to jako nasál a pak to bylo velký všechno a krásně se to jedlo.
3: Stejně tam byl hrozný nepoměr toho chleba vůči toho,
1: tomu masu, přesně. A hlavně to pak smrdí přes celý, já nevím, čím pak jedeš, že jo, vlakem, no, autobusem to vytáhneš, no. A všichni o tom
3: co
1: ví.
3: Co smrdí, voní.
1: No, voní, ale voní. Jako. No,
2: ty, co ti závidějí, tak vždycky říkají, ježiš, to smrdí, a říkají si, ty.
1: A pak
2: tak si dal.
1: Takže tak ho tam dneska pošlete, když má ten svůj den.
2: S bramborem, se salátem, s hranulkama, se vším.
3: Ještě když se mě toho řízku vždycky mísila s tou karosou, že jo, starou, když se lodo i
2: tak dobrou chuť, šampioni. Damiano David, Born with a Broken Heart, další muzika pro vás. Hezké ránko.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
2: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
3: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
2: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Ah, tak jo. Jdeme na to.
3: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
4: Hey, this is Ava Max.
5: All the hits.
6: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Sněmovna znovu schválila nový zákon o státních zaměstnancích a přehlasovala veto Senátu. Od listopadu má nahradit současný zákon o státní službě. Podle koalice má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit jejich zaměstnávání běžnému zákoníku práce. Opozice a část senátorů naopak varují před politizací a destabilizací státní správy. Itálie zažila nejteplejší léto od začátku měření v roce 1950. Průměrná teplota v celé zemi dosáhla 24,3 stupně a překonala dosavadní rekord z roku 2003. Rekordně teplý byl také srpen s průměrnou teplotou přes 25 stupňů. Podle vědců má letošní rok nakročeno k tomu, aby byl v Itálii vůbec nejteplejším v historii měření. Stovky letů z britských letišť v úterý narušily problémy s řízením letového provozu. Cestující se potýkali se spožděnými i úplně zrušenými spoji. Problémy zasáhly mimo jiné letiště v Londýně, Manchesteru nebo Edinburgu. Závadu se během večera podařilo odstranit, návrat provozu k normálu ale ještě nějakou dobu potrvá. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Praha chce hostit evropský šampionát v krasobruslení v roce 2029. Soutěže by se konaly v O2 aréně. Náklady na pořádání šampionátu, včetně nepřímých výdajů, na posílení dopravy, záchranky a policie, by mohly činit desítky milionů korun. Městu by se částečně kompenzovaly z příjmů z daní. Akce by současně byla přínosem pro prestiž Prahy. Dnešní ráno většinou oblačné, teploty kolem 18 stupňů, zataženo zůstane i v průběhu dne, objeví se přehánky, výjimečně také bouřka. Teploty kolem 24. Z metropole Lucie Daňková.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Startuje 2:00.
12: Hezkou středu.
0: Snídaně šampionů.
11: Středeční snídaně. Já mám úterý normálně dneska celý ráno. Nevím proč, krásné ráno.
12: Ať vy máte jaký den, tak buďte v pozoru teďka, zesilte rádio, ať slyšíte zvonek, který v 7:10 zazní u nás v éteru a který vám dneska může vyhrát 6000 korun.
11: To je soutěž Kdo pak to zvoní, tak nechoďte daleko od rádia. Další hity nachystaný, Krištof taky, Shakira, Vaka Vaka, hezké ráno.
0: Hit Rádio Vysočina.

0: 7 hodin, 9 minut a 21 vteřin. Dobré ráno.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Je to zase tady, celonárodní otevíračka dveří, aneb kdopak to zvoní.
0: Včera připomínáme, nikdo nevyhrál, takže dneska přidáváme navíc tisícovku. To znamená, že dneska si ten, u koho bude stát naše hlídka, může vydělat 6 000 korun v hotovosti.
2: Kdo jste se ještě neregistroval do soutěže a chtěli byste, tak utíkejte na web Hitrádia. Každý ráno v 7.10 čekejte soutěžní zvonek u nás v éteru, no a pak se koukněte za dveře.
0: S námi ve vysílání je náš kolega Kuba Urban. Kubo, hezké ráno.
3: Hezké ráno, šampioni.
0: Čau, hezké ráno. Kubo, neříkej samozřejmě, kde jsi, ale řekni nám, jak to vypadá v tom tvém okolí, v tom neighborhoodu.
3: Ano, tak prosím tě, přestalo pršet, to je jedna informace. Mm-hmm. Druhá informace, jsem u poměrně vytížené silnice, neb tady jezdí jedno auto za druhým. Mm-hmm. A právě teď okolo mě projel autobus.
0: Mm-hmm. A co děláš tak... na jedničce na pumpě, prosím tě, mi řekni.
3: No někdo tady evidentně bydlí.
0: No tak Kubo, my jdeme zazvonit, 30 vteřin startuje právě teď.
2: A mrskejte dolů.
0: Pojďte se podívat, jestli náhodou venku nestojí Kuba Urban, takový hezký kluk.
3: Ano, jsem sympatický, ale...
2: Malej, ale šikovnej.
3: Je to tak, mám 6 tisíc, prosím vás, kapce, mám 6 litrů, jo.
2: Tak šup, 17 sekund zbývá.
0: Děje se tam něco, Kubo?
3: No takhle, tak jdou tady dvě děti do školy.
0: Tak jim tu šestku dej a hotovo.
3: Ale vypadaj, že já je teda vůbec nezajímám a lákat na bonbonky je nebudu teda, ale...
0: Takhle, Kubo, nikdo nepřišel.
3: Nikdo. Tak teď jsem trošku zklamaný, se bojím, že to je mnou, ale...
0: Takhle, my bychom byli rádi, protože tě známe, kdybys normálně těch 6 tisíc jako pak zase jako navrátil, jo? My to potřebujeme na zítra, prosím tě, pak ještě, jo?
3: Volaný účastník není dostupný.
2: Tak to bylo úplně stejně, tak to bylo geniální.
0: Kubo, tak my ti moc děkujeme, můžeš jet domů, peníze dovez a měj se hezký ráno.
3: Dobře, ahoj.
2: Připomínáme, že zítra si teda někdo z vás může vydělat rovnou 7 tisíc korun.
0: 7 tisíc pro někoho z vás, registrace a komplet detaily k soutěži najdete na webu hitradio.cz a zítra budeme zvonit zase v 7.10.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: čtvrt na 8, 3 minuty k tomu, tohle je Luis Capaldi na Hit Radio. Dneska večer 19 našeho času nám Apple vysvětlí, proč je náš rok starý telefon už úplně out.
1: A potřebujeme novej.
0: Takže dneska má Apple show, kde bude představovat nový hračky a snad i skládací iPhone Ultra. A Ultra má být i jeho cena. Já jsem koukal, že snad nějakých 60 tisíc plus a říkal jsem si, počkej, jako za telefon.
1: Pane bože.
2: Jako jenom proto, že je skládacího.
0: No asi jo, mě se ptej.
1: Jako takhle, ta technologie je dokonalá, že dokáže udělat display, který se dokáže vohnout, jako, je to zajímavý, ale za 60 tisíc to teda nechám asi klidně ujít.
0: No, já jsem nějaký vohnutý display viděl a ono, samozřejmě nemůže to být tvrdý sklo, no, ale pak tam je taková ta čárka vidět, když to jako, jak to jako skládáš, tak já nevím, no, nevím, ale jako asi takhle, asi to nějaký kupce mít bude.
2: Jako mně se to líbí, až na tu cenu, můj první telefon byl vlastně sklápěcí LG, i když tady to funguje jinak, samozřejmě tady je ten display ohýbací, ale jako líbí se mi to, vlastně je to dobrá věc, mi to připadá.
0: Ty vzpomeneš si ty, Davide, na svůj první telefon?
1: No, to byl takový Alcatel velký, to byl taková cihla.
0: Počkej, ty jsi měl taky Alcatel.
1: No, jasně.
0: Jsme měli Alcatel Vantage Easy Turkisovej, dva řádky displeje, stačilo, to volalo, to SMS-kovalo to.
1: Anténa si vždycky musela vytáhnout, když jsi chtěl zavolat, že jo?
0: Přesně, a mě by zajímalo, jestli vůbec jako dneska pozná normální člověk rozdíl mezi telefonem, co jako vyšel loni a co vychází teď, to vypadá všechno stejně.
2: Mně přijde, že to je strašně poznat na těch foťácích, jo, že to je opravdu jako jediný rozdíl, který já pociťuju.
0: To je fakt, no, takže jestli ten foťák bude opravdu dneska co představit dobrý, tyjo, tak už nebudu mít ani jednu ledvinu. Teda. Tam první padla na 15 tehda. Pink, Blow Me, One Last Kiss. To je další muzika, která vám bude hrát za malou chvíli. A taky přidáme aktuální dopravu. Hezký ráno.
3: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
5: Přeci ho nevyhodím špinavej.
4: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
5: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
4: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
5: Aha, zase nějaká novota?
4: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
5: Co vám říkali?
4: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
5: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
4: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
5: To třídění je vlastně jednoduchý.
4: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
5: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
4: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
5: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
6: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
7: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
8: Svět není jen

0: Samé slunce a duha, je to hodne zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat sú pneumatiky, na ktorých si nerozbijete hubu ani za dešte. Nejlevnejší pneu.cz.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 tisíc korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Vysočiny jste nám nahlásili uzavírku. V Havlíčkově Brodě v Trocnovské ulici probíhají práce na silnici, komunikace je neprůjezdná. No a na Pelhřimovsku mezi Bohdalínem a Včelničkou počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio Vysočina.

0: Jasmin Grinerová. Snídaně šampionů na Hit Rádiu.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: ztrácí.
1: Hladíte středeční Hit Radio, tohle je Poetika a tohle je David a jeho ranní update.
2: Ranní update.
3: Máte pocit, že vám dny splývají a nic si pořádně neužíváte? Podle psychologů může být problém v tom, že příliš přemýšlíme o minulosti nebo budoucnosti. Pomoc může jednoduché soustředění na přítomný okamžik a každodenní drobné radosti. Hotel v Bangkoku dal starým automobilovým dílům druhý život. Výfuky, pneumatiky, části motorů nebo palivové nádrže tu slouží jako dekorace i nábytek. Automobilové součástky zdobí dokonce i jednotlivé hotelové pokoje. Humanoidní robot v ruském obchodě zaútočil na zákazníka. Muž do něj nejprve lehce strčil, robot pak zaujal bojový postoj a začal rozdávat údery a kopy. Zaměstnancům se ho nakonec podařilo vypnout.
1: Vypnout. Ne, já to říkám pořád, já si myslím, že tohle je ten důvod, proč bychom měli umělé inteligenci, když se s ním bavíme, děkovat a hezky poprosit, protože pokud to neděláme, tak oni si nás jednou najdou. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka, tenhle týden hrajete o voucher v hodnotě 5000 korun na ptservice.cz.
4: Za těch 5000 můžete doplnit vitamíny, minerály, něco na podporu energie, tak pokud chcete soutěžit, pište chci soutěžit na 777 937 777.
1: Pošleme tam jeden song, Guru Josh Project Infinity a jdeme soutěžit. Tak hezké ráno, šampioni. Here's my key, philosophy, a freak like me just needs infinity.

0: Guru Josh Project. Infinity 2008, tohle Hit Radio 736. Hezké ránko. A tohle je Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Hrajete o voucher v hodnotě 5000 korun na nákup na ptservice.cz.
2: Najdete tam třeba vitamíny, minerály, věci na podporu energie pro děti, dospělí i pro seniory. A kdo si to zkusí vyhrát dneska?
0: To bude Zdeňka ze Šluknova. Krásné ráno do Šluknova. Halo, halo.
3: Ano, ano, ahoj, ahoj.
0: Ahoj, dobré ráno, Zdeňko.
3: Dobré ráno.
0: Tak co bys řekla na tuhle výhru? Ty jsi tam napsala, že máš nějaký divoký ráno, že máš nějaký splín, tak co se děje, jestli to není tajný?
3: No, úplně ne, není to tajný. Děti nechtěli vstávat, zaspali jsme, zmokla jsem ráno, nestíhám absolutně.
2: Takže pecka takže... středa.
0: No.
3: Takže super.
0: Takže teďka už jenom vyhrát, zlepšit se náladu výhrou, tak jdeme na to.
3: Tak jo.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik je 10% ze 100?
3: 10?
0: Jo.
2: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jakou měnou se platí v Německu?
3: Euro.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Budeš vědět, která česká automobilka vyrábí model Octavia?
3: Škoda.
2: Ano.
0: Přesně.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Ve kterém měsíci slavíme Valentína?
3: Ježiško, joči,
0: Valentín?
2: Je to někdy...
0: Unor! Jo, jo.
2: Tak.
0: Zdeňko, poslední otázka.
2: Pátá. Jaké ovoce najdeme v klasickém moštu nejčastěji?
3: Jabko.
0: A to je správně.
2: To je velká radost.
3: To je poprvé, co jsem kdy něco vyhrála. Děkuju.
2: Není zač.
0: Jsme moc rádi, Zdeňko, je to tvoje. Hele, já slyším Ježiši, úplně, dobrý. Že, hele, zmokla, z děti prostě prudili, paráda, ne? Teďka dobrý už, co?
3: Jo, super.
2: Tak moc gratulujeme, máme radost s tebou.
0: Hele, myslíte, že bychom ti volali každý ráno, ty jsi takový sluníčko.
3: Hele, klidně.
0: Vytoč má, to už se jmenuje, to už takhle je. Tak Zdeňko, krásné ráno, voucher posíláme a zvládni dnešek, ahoj.
3: Ahoj, děkuji.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Hit Radio a Rozalyn. Tohle je Snap. 7.42.
1: Představte si nějaký sitcom bez takového toho klasického co vám jako napoví, že se máte právě teďka zasmát, jo? Že teďka je to ta největší bžunda. Víte, co myslím?
0: No,
1: jak to zní?
0: No, jasně.
1: Tak přesně teďka se vrátíme do roku 1950, kdy byl tenhle ten sitcomový smích vůbec poprvé použitej. A mně se na tom ta manipulace fakt strašně líbí, jo? Že ti někdo řekne, když se teda máš jako zasmát, i když je to třeba úplně průměrná věta, jo.
0: Mm-hmm. No tak myslím si, že se to tady asi nechám uložený tady v tom chlívečku, protože vlastně to je ta věc, která nám chyběla tady v tom vysílání, protože aspoň někdo se zasměje, že
2: jo? My to tady právě s tebou máme docela nacvičený, že jo?
0: Davide. Až
2: vidím, že...
1: Vlastně jo.
0: Hele, a to znáte, jak šli dva prostřední úpatné.
1: Uf, 1950 poprvý použito, takže už takhle.
0: Disturbed, the sound of silence za malou chvíli a taky přihodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Dotace z Fatre jsou zpět.
7: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
6: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
7: Ti, co sousedům staví novostavbu.
6: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
8: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
9: Divadlo nechodí po horách. Divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ. Váš soubor.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
13: Vinylovou? A bude sama hrát?
14: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
15: Experto Family. Od V podlahy.
16: Klikni!
17: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
16: tak Mironet.
18: Klikni dvakrát.
19: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
20: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší.
16: Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
18: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
20: Ahoj, tady Sagwan Toffy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
21: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
20: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
21: Bude vejdán.
22: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
23: Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Vysočiny jste nám nahlásili překážku. V Třebíči v Zahradníčkově ulici probíhají práce na rekonstrukci plynovodu, počítejte s omezením. No a na Žďársku před Frišavou pod Žákovou horou směrem od Tří studní je silnice uzavřená.
24: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
25: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Tohle Leony na Hit Radio, Don't Worry, 7:53. Dobré ránko. Představte si, že si od popelnic odnesete starou komodu, kterou někdo vyhodil, doma otevřete šuple a tam je přes 1 000 000 korun. Tak tohle se stalo v Polsku, manželé vyhodili starou skříň, až pak zjistili, že v ní nechali životní úspory, no a žena, která si ten nábytek od těch kontejnerů odnesla, o těch penězích samozřejmě nejdřív nevěděla, a když je našla, tak si je nechala. Tak a teďka je otázka, jestli byste ty peníze vrátili, kdybyste našli takovýhle poklad v odhozený komoře.
1: No jasně, samozřejmě.
2: Takhle, ono je nutný podotknout, že manžel, ten člověk, který tu skříň tam nechal, tak on se pak o ty peníze přihlásil a paní čeká soud, jo. No. To je jako nutný podotknout a mně to přijde nefér, protože tak už tu skříň tam vyhodil, zbavil se toho, tak se vším všudy ne.
0: Přesně, už byla vyhozená, tam byl asi největší problém v tom, že tam byly kamery teda, jo. Takže asi není otázka, jestli byste ty peníze vrátili, ale otázka je, jakou barvu by mělo vaše nový fáro. Tak by nás zajímalo, takže David by to asi nevrátil, já bych asi taky ne a ty taky ne.
2: Tak díky.
1: Myslím, že jsi to shrnuli.
0: Jsme to shrnuli. Já jsem zajímalo, vy, kdo posloucháte, jestli kdybyste teda našli u popelnic takový balík peněz, tak jako co byste s tím dělali?
2: Jestli je to fér, že tu ženskou čeká soud za tohle, nebo byste se zachovali stejně? Pojďte nám opravdu teďka někdo zavolat, jo?
0: 800-937-937, pojďme to rozseknout živě v éteru. Já si vím, jaká bude odpověď, jo, od toho, kdo nám zavolá. Tak schválně, kdybyste našli u popelnic skříň, ve který je 1 000 000 korun, vrátili byste to snídení šampionu ještě ráno?
1: Takhle, já bych vrátil. Ještě upřesnil, že když byste řekli nevrátil, tak ty peníze my vám nedáme, jo? Je to spíš taková soutěž jenom.
0: Je to nikdo tak, neočekával, je tak jako že... na oko, jo. Snídení šampionu, dobré ráno, kdo tam?
3: Jau, Matěj.
0: Ahoj, Matěj. Tak co, Matěj, představ si, že najdeš starou skříň, jo, takhle, a najdeš v tom 1 000 000 korun, tak vrátil bys ty peníze, nebo bys to nechal?
3: Hele, já bych je vrátil.
0: Komu?
3: Já bych to dal na policii. Normálně na policii bych to dal vrátit.
0: Jako na policii, domů na policii, jo?
3: Jasně, na policii, ne, normálně na policii bych to dal.
0: Kolik je vlastně vůbec dneska nálezený, když něco najdeš? 10% to je?
3: Ale vůbec netuším, ještě jsem nic takového nenašel.
0: A možná, a to je, hele, to je možná právě to, že jelikož to ještě nenašel, tak kdyby jsi to našel, tak ono pak to mluví jinak, že jo? Monitor.
1: Přesně, no, přesně, no.
3: No, jestli to je 10% a našel bych 1 000 000, tak jako z toho by taky něco káplo, že jo?
0: To je fakt, to je fakt.
2: Takže tady máme čestnýho.
0: Tady. Máme tady čestnýho, tak my ti děkujeme a ještě nám někdo volá, zkusíme někoho dalšího, tak zatím ahoj.
2: Ahoj, Mati.
3: Čau.
0: Dobré ráno, tak co, vrátili byste nebo ne?
4: Dobrý den, tady Dáša Havířov.
0: Ahoj, Dášo.
4: Našla jsem peněženku, ve které bylo asi 45 000 přepočtu. Pán věděl, kde pracuji, ani se neobtěžoval poděkovat. Odevzdala jsem na policii, takže bych určitě zvažovala se o někom takhle bavit.
0: No, no, to je ono, zkušenost. Tak my ti moc děkujeme, Dášu, přejeme hezké ráno.
4: Napodobně.
0: Ahoj, ahoj. Takže jsou poctiváci mezi náma.
2: Jste.
0: David, ty tady poctivý, ty jsi říkal, že bys to vrátil.
1: No jasně.
0: Pojďme na hity, Mandraže, hledá se žena, 7:57 na Hit Radio. Dobré ráno.

0: Klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
0: tak Mironet! Klikni dvakrát!
2: Stavebniny Tech přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Tech platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na Tech.cz. Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 8:00, krátké zprávy a David Jošt. Česko trápí stovky míst znečištěných nebezpečnými látkami. Naléhavý průzkum nebo vyčištění potřebuje podle aktuálních údajů 446 lokalit. Nejvíc jich je v průmyslových oblastech kolem Prahy, Brna, Ostravy nebo Plzně. Téměř polovinu kontaminovaných míst tvoří staré skládky komunálního odpadu. Obchodní válka mezi Spojenými státy a Kanadou dál sílí. USA zakážou dovoz některých kanadských mléčných výrobků a alkoholu. Jde o další odvetu poté, co Kanada zavedla cla na americké zboží v hodnotě přes 400 miliard korun. Obě země se na nové obchodní dohodě zatím nedokázaly domluvit. Česko má za sebou mimořádně teplý zářijový den. V úterý teploty vystoupaly až na 33,5 stupně a rekord padl na zhruba 3/4 dlouhodobě měřících stanic. Tropické teploty se dnes udrží hlavně na Moravě a ve Slezsku. Od západu už ale začne postupovat studená fronta, která přinese déšť a výrazné ochlazení. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Praha chystá tender na stavbu silnice, která odvede tranzitní dopravu z Horních Počernic. O vypsání soutěže s předpokládanou hodnotou 57 milionů korun budou ještě hlasovat zastupitelé. Takzvaná hornopočernická spojka má vzniknout ve východní části Horních Počernic a nabídnout dopravní spojení na dálnici D11 na Hradec mimo Náchodskou ulici. Ranní teploty kolem 18 stupňů, většinou už pod mrakem, zataženo oblačno, dopoledne déšť, přehánky a odpoledne ojedinělé bouřky. Teploty kolem 24 stupňů. Z Prahy Lucia Daňková.
9: Akce týdne Kovošrotu Bargo. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Bargo, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
12: Jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
13: A my vám stále přejeme hezké ráno.
10: A krásnou středu.
14: Snídaně šampionů.
13: Startuje poslední hodina středeční snídaně. Jsme rádi, že jste u toho s námi. Je tady i David. Ahoj, Dave.
7: Dobré ráno.
13: A písniček nachystaný. Offenbach, Norma Jean Martin, Overdrive. Tím začínáme. Hezké ráno.
15: Hit Radio Vysočina.

0: Norma Jean Martin, Hit Radio 805.
1: Jsou lidi, kteří MHDčkem prostě a jednoduše cestujou a jezdějí, a pak jsou lidi, díky kterým celá tramvaj ví, že Karel nepřišel domů a že tchyně je teda jako úplná kráva, jo. Tak, takhle to opravdu funguje a udělali si z toho srandu dopraváci z Brna, který natočili video o tom, jak vlastně nahlas hodně lidí telefonuje v MHDčku a jak je to ostatním cestujícím nepříjemný, když vidíme do toho soukromí tolik.
0: No, protože se dozvíš věci, které se ani dozvědět jako nepotřebuješ, jo. To je takový to, hele, já jsem byla včera na nechtech, hele, a už tam nepůjdu. No, udělala mi to tak, že s tím nemůžu prostě mezi lidi. No, no jasně, chodila jsem k tý, jak v tom podchodu, ty jsi taky u ní párkrát byla. Tři stovky za to chtěla, ale už tam nejdu, hele. A co ten tvůj starý, ještě chlastá?
1: Ne, asi opravdu, tak. To je jako tak strašně nepříjemná věc a já, i když mě vlastně nikdo v dětství neučil, že bych neměla takhle na veřejnosti v MHDčku něco říkat, tak mě samotný je to odjakživa nepříjemný a dokonce i já, když s někým telefonuju, tak i třeba v taxíku, já mluvím tak strašně potichu, že můj přítel vždycky pozná, že jsem v MHDčku nebo taxíku.
0: No ale počkej, když už teda někdo telefonuje takhle a říká ti tady ty intimní věci ze svého života, tak si myslím, že je dobrý, aby ten člověk telefonoval a nahlasitý odposlech, aby slyšela i tu druhou stranu, jo. Což se děje, že lidi držej ten telefon takhle před pusou jako chleba a mluvej do toho, jo, a teďka slyšíš i tu druhou stranu, tak když už teda tak, tak ať to je komplet, jo.
1: Rozhodně, no, tak dejte nám vědět, co nejbizarnějšího jste si vy třeba vyslechli takhle v MHDčku, když jste někam cestovali, co vás jako překvapilo, nějaký špeky chceme.
0: Když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777, budeme rádi.
2: Třeba zrovna, když pojedete teďka v MHD, jo, tak to můžete začít nahrávat.
0: To by bylo úplně nejlepší, nebo nám to napište jako SMSku, my k vám posíláme další hity. Tohle je pan Derulo, 807, hezké ráno.

0: stejně jako já. Činesky 8 hodin 13 minut, ladíte Hit Radio.
1: Dopraváci z Brna natočili video, kde si dělají srandu z cestujících v MHDčku, který během jízdy nahlas telefonujou, a my jsme se ptali, jaký bizáry jste si třeba vyslechli takhle právě v městský hromadný dopravě.
0: Píše třeba David z Brna, ráno týme, mně se to stalo před 2 týdnama, jedu busem z Hockney dom, jen pár lidí, všude klid, no a najednou nastoupila ženská, podle všeho důležitá advokátka, a s nějakou známou řešila jeden případ, že to muselo být slyšet až ven, a ještě u toho máchal rukama, jak když si hladová opice říká o banan. No a vystupoval jsem dřív jak ona, takže ani nevím, jak to dopadlo. Hezký den, David. A to je ono, my ty konverzaci, ono by se to nemělo poslouchat, ty cizí konverzace, ale
1: jak jako?
0: A poslechneš to, když no. To nejde, to neposlouchat.
1: Monča píše, slečna se po telefonu rozcházela s přítelem, celá šalina byla na její straně. Když zavěsila, jeden pán jí řekl, a dobře jste udělala.
0: To je fajn, to je dobrý. Taky píše Jirka, pán volal do banky a nahlas diktoval skoro všechny své údaje, chybělo už jen říct PIN a rozdat nám karty.
1: Co teda?
0: Geniální. Taky tady mám hlasovku od Ivči.
2: Krásné dobré ráno. Já jsem teda měla tu čest jednou jet s autobusem. Bylo mi v té době asi 25, myslím, a nastoupili kluci plus minus kolem 16 let. A jako to, co jsem si vyslechla, můžu vám říct, že jsem se červenala snad i na prdeli, jako jo? I v mých letech. A to bylo samý jako, tak co, už si jí vohnul? A to je asi to nejslušnější, co můžu říct takhle do éteru.
0: Ano, jo.
2: A ty jsi to neudělal a ty jsi blázen a bla, bla, bla. No jako, můžu vám říct, že mi to bylo tak nepříjemný. Zároveň jsem se tomu smála, protože jakoby posmívala pro sebe. Ale bylo mi to jako si myslím dost nepříjemný, protože jako nepotřebuju slyšet takovýhle namachrovaný keci takovýhle mladých cápků a myslím si, že jenom polovina z toho byla pravda. Tak krásný den.
0: A jako i včo dobrý, ale ta zásadní informace chybí. Vohnul? Nevíme, to už se nedozvíme. Máme tady taky ještě jednu hlasovečku.
3: No ahoj, tady lidé. Tak hezký for je, když jedete v autobuse a mluvíte do telefonu a řeknete, je miláčku, já s tebou teďka nemůžu mluvit, on se mnou jede tvůj starý.
0: Aha, tak je dobrý.
1: Tak děkujem za hlasovky, za zprávy.
0: Alex Warren, Ordinary, další parádní muzika pro vás tady na Hit Radio. Krásné ranko.

0: vidíte, jak to ve středu jezdí. Hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
5: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
4: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
5: Café.gusto.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na Dek.cz.
7: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školu.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
5: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
6: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
11: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Na Třebíčsku mezi Výčapy a Jaroměřicemi nad Rokytnou se srazila dodávka s autobusem. Na místě zasahují záchranné složky a policie řídí dopravu Kyvadlově. No a na Třebíčsku v Jaroměřicích nad Rokytnou v Kaunicově ulici probíhají práce na silnici.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: 8.31, posloucháte Hit Radio, s vámi Michal, Jasmin, taky náš zprávař David, hezké ráno i tobě.
1: Ahoj.
0: Ahoj, Davide. A David má pro nás nachystaný ranní update, pojďme na to.
2: Ranní update.
3: Podle instruktora bezpečné jízdy neumí správně brzdit až 2/3 řidičů. Při krizovém brzdění totiž často nesešlápnou pedál dostatečně silně a nevyužívají tak možnosti auta. Důležité jsou ale také kvalitní pneumatiky, rychlá reakce a správný pohled. Dopravci varují před dalším zdražováním nafty. Pokud by cena vystoupala na 50 korun za litr, významná část firem by se podle jejich sdružení dostala do problému. Aktuálně stojí litr nafty v Česku v průměru přes 47 korun. Maďarský lukostřelec překonal 29 let starý světový rekord. Jeho šíp v americké Nevadě uletěl neuvěřitelných 1063 metrů. Dosavadní rekord přitom překonal o pouhých 80 cm.
0: Hele, nebylo blbě Karlovi, když letěl kilák. A už je možná čas odejít dneska. Tak ještě půl hodiny s vámi snídaní šampionu, Davide, ty se měj krásně.
1: Ahoj.
0: A my pokračujeme, no a pokračujeme parádně. Tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Eminem Without Me a opět připomínáme, že srdcovky vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. 5 a jedna z nich je dle vašeho výběru, tak si to dejte. A teď se pojďme užít Eminem a hezké

ulice, co neznám, jsou jako labirint, nehledáme východ. A tak jsme se ztratili, lidi na nás koukají. My dva máme přesně to, co chceme. Jsme jako dva vlci, co vyjou na mě.

0: ve Francii zavil na měsíc. Jsme šťastní, nechcem už nic víc. Jsme jako dva vlci, co běží krajinou.
1: Tohle jsou Vlci a tohle je Hit Radio 8.39. Dneska ráno jsme zvonili jak diví.
2: To zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: A stejně jako včera, tak ani dnes nám nikdo nepřišel odevřít, respektive naši hlídce Hit Rádia, která byla někde u vás.
3: To znamená, že zítra přidáváme opět tisícovku k dnešní už tak navýčený výhře ze včerejška, takže zítra může někdo z vás vyhrát 7 000 korun.
1: 7 táců pro někoho z vás. Takhle, nejdřív musíte být zaregistrovaní na webu hitradio.cz a zítra, až ne na vašich dveřích, nebo u vás doma zazvoní zvonek, ale u nás v éteru zazvoní zvonek, je to tenhle zvuk, tak vaším úkolem je jít ven, nebo alespoň se podívat z okna a zamávat na nás, protože dole bude stát někdo, kdo bude držet v ruce 7 000 korun. Jinak, jak to vypadalo dneska? 30 vteřin startuje právě teď.
3: A mrskejte dolů.
1: Pojďte se podívat, jestli náhodou venku nestojí Kuba Urban, takový hezký kluk.
4: Ano, ano, jsem sympatický, ale...
3: Malej, ale šikovnej.
4: Je to tak, mám 6 000, prosím vás, kapce, mám 6 litrů, ano.
3: Tak šup, 17 sekund zbývá.
1: Děje se tam něco, Kubo?
4: Konec,
1: nikdo nepřišel. Nikdo nepřišel.
4: Tak teď jsem trošku zklamaný, se bojím, že to je mnou, ale...
1: Takhle, my bychom byli rádi, protože tě známe, kdybys normálně těch 6 000 jako pak zase jako navrátil, jo? My to potřebujeme na zítra, prosím tě, pak ještě, jo?
4: Volaný účastník není dostupný.
3: Tak to zdělo úplně stejně.
1: Takže dneska 6 000 nedopadlo, neproběhla výhra, proto přidáváme další tisícovku. A zítra v 7.10 máte možnost vy, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, vyhrát
3: 7 000!
2: Další prachy ti vezeme zase zítra. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitradia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.
7: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne skrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Tak jdeme volit. Dobrý den, to jsem tady dneska asi první, že?
12: Mladá paní, tady byste hodila hlas akorát do koše.
11: Do koše?
12: Letos možná volíte jinde. V Jihlavě se totiž změnily některé volební okrsky.
13: Ověřte si svou volební místnost podle adresy na jihlava.cz/volby, v aplikaci Jihlava v mobilu nebo v obálce s hlasovacími lístky.
11: Tak to si radši zjistím hned.
13: Volíte? Ověřte si, kam jdete.
14: Jsem hrdina.
15: Co tady blbneš?
14: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
15: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
14: Vše na 211.cz.
15: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
14: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
16: Under Armour makes you better.
17: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
18: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká sedmidenní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
19: Faktury.
20: Trápí vás factoring?
19: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
20: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
19: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
20: Acema pokryje jakékoliv financování.
19: No tak to beru.
20: Acema. Jde to i bez banky.
21: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusive při koupi od 2 kusů 36,90 za kus. Nebo Majola slunečnicový olej v Byla klubu za 26,90 pouze ve středu. Byla. To dobré začíná u nás.
22: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Jak to poslouchám, Jasmin, já bych šel na koncert Evičky. Škoda, že jsem ty tři prokoučoval teda. Ty jsi tam byla, ty jsi byla na dvou, že jo?
1: Já jsem byla na dvou, dobře si to pamatuješ.
0: Závidím.
1: Skvělý. Znova pustit
0: už Perpetuum mobile na Hit Radio 852, hezké ráno. Máme tady milou věc na skoro závěr středeční snídaně. Pojďme na skok do Ústí nad Labem. Tady prý jezdí řidič autobusu, který nechává v autobuse vzkazy typu nevím, co dnes prožíváš, ale zvládneš to, svět je lepší díky lidem jako si ty a tak dále, že prostě dělá lepší den lidem, který jedou v jeho autobuse.
1: Tak musí tomu městu trošku spravit karmu, se říkám, ale...
0: Je to pravda. Je to frajer za mě, zlepší lidem den a nic to nestojí, ale zase... Jako, takhle, vzkaz dobrý, ale kdyby u toho bylo přicvaklý pětiklíště, tak ten den je ještě lepší. A podělí tisícovka minimálně.
1: Ale nechává tam i bonbonky, jsem koukala, jakože přijde mi to hezký.
0: Jako dobrý, ale to pětiklo, to by tě ale vykouzilo větší rohlík podle mě na puse. Tak zdravíme do Ústí, no a vám všem, kdo nás sladíte, posíláme další hity. Než se rozloučíme, 21 Pilots, pojďme na to, hezké ráno.

0: 21 Pilots na závěr středeční snídaně. Je 8.56 a my se s vámi jdeme rozloučit a poděkovat za dnešní celé ráno.
1: Bylo to s váma úžasný dneska, strašně jsme se nasmáli.
0: No a připomínáme, že zítra v 7.10, kdo pak to zvoní, naše soutěž pokračuje, kde můžete vyhrát zítra 7000 korun. Detaily a registrace na webu hitradio.cz, tak se tam stavte.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Zvládněte středu, mějte hezký den.
1: A zítra v 6, ahoj.
0: Bude čtvrtek, těšíme se na vás. Čau, čau, čau.
3: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, krátce před 9 hodinou přináším skvělé zprávy, vše jede tak, jak má, hlášené nejsou žádné komplikace, přesto kdybyste o někom nebo o něčem věděli, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
5: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za dvacku. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
8: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Sněmovna dnes znovu posoudí rozsáhlou koaliční novelu stavebního zákona, jež má podle předkladatelů zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Předlohu vetoval Senát. Projednávat opakovaně budou i EET, kterou jim horní komora vrátila s úpravami. Auto není trezor, policisté znovu upozorňují řidiče, aby ve vozech nenechávali žádné věci. Na viditelném místě totiž mohou přilákat zloděje. Pokračuje středočeská policejní preventistka Martina Hamplová.
9: Určitě doporučujeme nenechávat nic ve vozidlech, ani oblečení, ani tašky, protože i to samozřejmě může přilákat pachatele, protože se mohou domnívat, že v taškách něco je nebo je něco schovaného pod tím oblečením. Určitě nenechávat na viditelném místě kabelky, elektroniku.
8: Řidiči by neměli v autě nechávat ani doklady nebo náhradní klíče. Spojené státy od 29. září zakážou dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. V noci na dnešek to oznámil Bílý dům. Opatření přichází v době vyhrocené obchodní války mezi oběma sousedními zeměmi. No a wimbledonská šampionka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Vítězce posledních dvou ročníků a světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla ve třech setech. Na newyorském dvorci Artura Ashe bojovala s běloruskou tenistkou 2 hodiny a 22 minut.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: No jak to bude vypadat na obloze? Dopoledne a zpočátku odpoledne očekáváme oblačno, polojasno, v průběhu odpoledne od západu bude zataženo, objeví se přehánky, lokálně i bouřky, teploty, ty budou od 22 do 25, na východě našeho kraje dokonce až kolem 28 stupňů Celsia.
2: Hit Radio Vysočina.
3: 9. za námi, středa se láme, nebo pracovní týden se středu láme ve své polovině, Milan Březniče přeje fajn poslech a posílám co jiného než další muziku, tady jsou Imagine Dragons.

Krásné středeční dopoledne při zítra ráda Vysočina Milan, tak pokud jste se dneska ráno probudili a měli pocit, že se dá volně nadechnout, meteorologové měli pravdu, venku se sice ochladilo, ale není to zatím nic dramatického. Nevím teda jak u vás, ale my v Jihlavě jsme zažili doslova magický start do nového dne, protože přímo nad jihlavskou nemocnicí se totiž ráno vykreslila nádherná sytá duha, jako by nám samo nebe možná chtělo poslat trošku optimismu a připomenout, že i po dešti a ochlazení nakonec vždycky přijde něco krásného a barevného. Tak když vás dneska čeká cokoliv, kdekoliv, nalaďte se na tuhletu pozitivní vlnu, kterou budeme držet i díky muzice na Hit Rádiu Vysočina, třeba právě teď s Kelly Clarkson. Hezký den!

0: Pohodovou středu na celou Vysočinu, hokejová Maxaliga startuje a Nová Horácká arena dneska zažije velkou premiéru. Domácí Dukla Jihlava totiž už v 17 hodin a 30 minut odehraje svůj první soutěžní zápas sezóny proti celku HC Frýdek Místek. Pevně věříme, že po dnešním zápase a zisku 3 bodů budeme stejně happy, jako byl song od Miky, který jsme si dali právě teď. Tak ať už dneska vyrazíte na hokej, nebo máte v plánu úplně něco jiného, užijte si to, ať to všechno klapne na výbornou. My za chvilku pošleme třeba Shakiru. A Jizu, tenhle ten hit poletí na celou Vysočinu, také Sunrise Avenue a přidám ještě něco dalšího. Tak hrajeme jenom hity, které máte rádi. Fajn dopoledne.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
6: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
7: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do

0: konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
1: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
2: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
3: Pro doma.
4: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Hezké středeční dopoledne do Čechou tu Vysočiny. Mám takový nápad, pojďme si teď společně zvednout náladu a pořádně to oslovit v autech i v kancelářích. Hedevej sice v 90. všem zlomil srdce s otázkou What is love, ale hnedka v zápětí v roce 1993 přišel s jasnou odpovědí. Jeho mega hit Life nám totiž je dneska připomíná, že život je jedna taková velká jízda, kterou stojí za to žít naplno. Tak se nechte klidně zvednout ze židle, nebo si pohupujte nohou pod stolem, nebo rukou klepejte do volantu, jak chcete. Více takových hitů i dneska po 12. v srdcovkách s kolegou Jirkou Pelnářem.

0: Ve středeční dopolední vysílání na Hit Rádiu Vysočina Kateřina Marie Tichá i Zničená zem. V kalendáři svátek dneska slaví Daniela. Věřím tomu, že každý nějakou tu Danielu ve svém okolí máme, tak na ní dneska nezapomeňte s gratulací, určitě uděláte velkou radost. Narozeniny má třeba britský herec Hugh Grant, slaví i americký herec Adam Sandler nebo herec a zpěvák Michael Bublé. Tak všechno nejlepší, pokud máte narozeniny i vy nebo svátek, užijte si to a tady za chvilku hudební dárek od nás. Jasně, dáme si Pink, dáme si to samozřejmě ještě mnohem víc, protože do 10. stíháme třeba i Leony nebo Linkin Park.
1: Peníze, spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7.10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu. Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám. S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Plotydobrý.cz. Dotace z Fatre jsou zpět.
2: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
1: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
2: Ti, co sousedům staví novostavbu.
1: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
3: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Divadlo nechodí po horách. Divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
5: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
6: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
5: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
6: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
7: Orient Space. Tradiční thajské a ajurvédské masáže v Jihlavě. Přeneste se do světa hluboké relaxace. Uvolněte napětí a získejte zpět životní energii. Orient Space. Zažijte doteky plné probouzející vitality v novém masážním salonu Orient Space v Jihlavě na Masarykově náměstí 13. Orientspace.cz. Dopřejte si masáže od 650 korun s možností zakoupení dárkového voucheru.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
9: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.
13: Hit Radio Vysočina.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Pozor teď na Třebícku na silnici 3. třídy v Jackově. Havaroval tady traktor, na místě zasahují záchranné složky a policie. Provoz je tady omezen. Pozor také na D1 na kilometru 139 ve směru na Brno. Tady stojí porouchané vozidlo. Jiné komplikace hlášené nemáme, přesto kdybyste o nikom nebo o něčem věděli, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Izomat stavebniny.
4: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
9: Zvijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Zvijany. Srdeční záležitost.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
12: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Bezpečnostní složky si ode dneška na 24-hodinovém cvičení vyzkoušejí znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Akce prověří stanovené operační plány na 251 kilometrů dlouhém úseku. Zapojí se do ní přes 600 policistů, 50 členů aktivních záloh a 60 celníků. Je potřeba najít takové řešení problému s vyplácením dotací Agrofertu, aby na něj nedoplácela Česká republika ani její občané, sdělila to prezidentská kancelář. Evropská komise firmám z holdingu Agrofert dočasně pozastavila proplácení části dotací. Cestování veřejnou dopravou má být co nejjednodušší. V Jablonci nad Nisou k tomu přispěje nový terminál, který nabídne pohodlnější možnosti přestupování. Jak to bude vypadat, ví mluvčí radnice Jana Fričová.
13: Aktuální návrh propojuje autobusovou dopravu s budoucí tramvajovou tratí, železnicí a pěšími trasami a zároveň vytváří nové veřejné prostranství u Lužické Nisy.
12: Celkové náklady jsou necelých 400 milionů korun. Do zkušebního provozu by terminál měl vstoupit za 2 roky. No a fotbalista Sané Young opouští pražskou Slávii. 21-letý gambijský křídelník zamířil na roční hostování do týmu nováčka nejvyšší soutěže Artisu Brno. Úřadující ligový mistr z Edenu si jej ale v zimě může předčasně stáhnout. Kluby o transferu informovali na sociálních sítích.
14: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Jak to bude vypadat dneska na obloze dopoledne? Odpoledne očekáváme oblačno, polojasno. V průběhu odpoledne začnou přibývat mraky, objeví se déšť nebo přeháňky, lokálně i bouřky. V bouřkách může napršet i 20 mm. Co se týká teplot, tak ty budou od 22 do 25 na východě našeho kraje ještě i kolem 28 stupňů.
10: Hit Radio Vysočina.
0: 10. hodina za námi, stále vydařený poslech za celé Hit Radio Vysočina přeje Milan Řezníček a pokud plánujete kam vyrazit v týdnu nebo o víkendu, i s tím poradím už za chvíli. We'll be right back.

Pěkné středeční dopoledne, přijezdit Rádia Vysočina Milan. Schválně představte si, že sedíte v jedné z nejstřeženějších budov na světě. Lidé vás kamery, všude samé čtečky na kartě a najednou na vás ze skříně vykoukne liška. Tak to není scéna z nějakého filmu, to je realita, která se stala v britském parlamentu. Mazaný chlupáč ignoroval ostrahu, proklouzl bezpečnostními zónami a vyšplhal si to až do čtvrtého patra přímo do kanceláře bývalého ministra pro vědu a výzkum. Možná liška přišla lobovat za lepší kvalitu odpadkových košů nebo chtěla prostě jenom vyzkoumat, jak se dělá vysoká politika. Každopádně, než ji ochranka vyprovodila do nejbližšího parku, dostala od asistentů misku s vodou. No, ne nadarmo se říká mazaný jako liška. Tak až půjdete kolem vaší skříně, radši tam mrkněte, jestli tam nečíká taky nějaký překvápko. No doubt.

0: co se děje na Vysočině.
1: Týden zláme ve své půlce, v žádném případě ho nemusíte prosvědět doma, protože volný čas není nuda. To je 15. ročník akce, na které se prezentují organizace sportovní kluby, zkrátka ti, co pracují s dětmi, a přijít si vybrat a vyzkoušet to, co by vám vyhovovalo nejvíce, můžete už zítra od 15 do 18 hodin na Masarykově náměstí v Jihlavě. To v pátek od 15.30 vás zvu na tradiční dobrodružnou hru Cesta za pokladem náměstského Purkmistra. Ta startuje na nádvoří zámku v Náměšti nad Oslavou, tak přijďte potrápit tělo i ducha a odnést si něco z tajemného pokladu. No a v neděli to vás zvu do Třebíče do Libušina údolí na akci Den s kapkou. Od 12

0: do 17 hodin se můžete těšit na Voříškyádu, kapelu Lucky Marie, přednášky, malování na obličeji a spoustu dětských atrakcí. Další podrobnosti a informace najdete na našem webu hitradiovysočina.cz.
1: Vysočina, tady jsme doma. Tchýně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřel.

0: Regionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
7: tak Mironet.
9: Klikni dvakrát.
10: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
11: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
12: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro babičiny nudle vaječné při koupi 3 kusů 18,30 za kus. Nebo Lindor pralinky v Byla klubu za 129,90. Byla, to dobré začíná u nás.
0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tak to byly Mandraže a jejich nesmrtelný hit Šroube a Matice na Hit Rádiu Vysočina ve středu dopoledne. Písnička sice skončila, ale ruku na srdce, my v tom jedeme dál, co? Je středa dopoledne, většina z nás v tuhle chvíli v práci maká, přesně jako ty pověstné šrouby. Týden se nám láme v půlce, víkend je teda relativně ještě daleko, ale my to společně zvládneme, ať už zrovna ťukáte do klávesnice, sedíte na poradě nebo kroutíte volantem, nezapomínejte občas povolit závit a pořádně se nadechnout, i to je totiž potřeba. No a jak tomu pracovnímu nasazení budu dál servírovat to nejlepší z hudby, protože hrajeme jenom hity a tady jsou právě teď Kotye a Kimbra, ať nás sladíte, kde nás sladíte, mějte parádní den. No,

0: Ta hodina 4:40, aktuální čas pro středeční dopoledne, tak od pondělka s námi můžete každé všední ráno díky naší hře, kde pak to zvoní, vyhrávat nemalé peníze. Pro banku pro ten zítřejší den je už rovných 7000 korun. Jak se k tomu dopomoci, i na to se společně podíváme během příští hodiny. Do té doby z muziky třeba Pitbull, Mark Anthony. Přidáme k tomu ještě něco navíc, abychom si to středeční dopoledne náležitě užili. Hrajeme jenom hity, které máte rádi.
1: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz
4: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
5: Přichází nová kapitola.
6: Již brzy vás Oáza klidu i Oáza fyzio přivítají v nových prostorách Viva Centra na Dvořákově ulici ve Žďáru nad Sázavou.
5: V září se Oáza fyzio změní na rehabilitační centrum s prvotřídní péčí a moderním přístrojovým vybavením.
6: A Oáza klidu thajské masáže vás přivítají v krásných prostorách, kde vaše tělo i mysl přivedeme do stavu dokonalé relaxace již v říjnu.
5: Přijďte zpomalit, čerpat novou energii a objevte nové prostory Oázy.
7: Nově ve Viva Centru.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
14: Stavebniny Dek přináší mega akci 7+1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na dek.cz.
15: Hit Radio Vysočina.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

11. hodina se přiblížila, my se loučíme s muzikou a míříme na silnice. Nejlepší dopravní servis na Vysočině, krátce před 11. přináším skvělé zprávy, vše jde tak, jak má, hlášené nejsou žádné komplikace, přesto kdybyste o nikom nebo o něčem věděli, vaši dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 tisíc korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Zvijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
5: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Průměrná sazba hypoték stoupla po 6. v řadě, je nejvýš za 2 roky. Sazba meziměsíčně stoupla o 0,9% bodu na 5,51%. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu. Brno pokračuje v otevřenější výuce o menstruaci a dospívání. Loni si speciální workshopy vyzkoušeli 3 základky, ale to se program výrazně rozšíří. Přihlásilo se do něj 40 škol z celého města. Komu přesně je určený a jaké jsou recenze z Loňska, řekne za magistrát Zdeňka Obalilová.
6: Workshop Moje první menstruace je určený primárně pro 4. ročníky. Většina škol ho ale nabíde i páťákům a páťačkám. Loni zapojené školy vyzdvihovaly otevřenou a bezpečnou atmosféru programu a aktivní zapojení dětí. Lektorky vedou program profesionálně, citlivě a zároveň srozumitelně s ohledem na věk dětí.
5: Do všech základních škol zřizovaných městem navíc Brno dodává už 2. rokem menstruační potřeby. Zájem o členství v okrskových volebních komisích je měsíc před volbami do obecních zastupitelstev a třetiny senátu vyšší než v předchozích letech. Podle radnic mohlo zájemce přilákat zvýšení odměn pro členy komisí. Naopak někde je mohl odradit souběh obou typů voleb. No a tenistka Kateřina Siniaková postoupila do semifinále 4 hry na US Open. S domácí Taylor Townsendovou porazili španělsko-americký pár Kristýna Bucasová, Nicole Melicharová-Martinézová ve 2 setech.
7: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
8: No a tady je pohled na oblohu, dopoledne a částečně odpoledne oblačno, polojasno, k večeru potom přibývání oblačnosti, objeví se déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky, v těch může napršet i 20 mm, teploty 22, 25, na východě našeho kraje i 28, zítra očekáváme oblačno, přechodně polojasno, teploty v noci klesnou z 12 k 9 stupňů, mezi zítřejší maxima 17 až 20.
3: Hit Radio Vysočina.
8: No a já samozřejmě splním svůj slib, protože v téhleté hodině poradím, jak si do pomoci už zítra po ránu. 7000. Milan Řezniček přeje hezké dopoledne.

0: Tak to zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Ano, jen si to představte, že vám zítra ráno v 7.10 zazvoní u dveří štěstí. Vy otevřete a tam stojíme my s balíkem peněz v ruce. Přesně o tom je naše nová hra Snídaně šampionů na Hitrádiu Vysočina, kdo pak to zvoní. Každé všední ráno vyrazíme k jednomu z vás. Jakmile uslyšíte v rádiu soutěžní zvonek, máte přesně 30 vteřin na to, abyste otevřeli dveře. Pokud tam budeme, berete peníze z ruky do ruky a máte obrovskou radost. Dneska se opět teda nezadařilo přidat peníze, takhle to po ránu vypadalo.
2: Kubo, my jdeme zazvonit, 30 vteřin startuje právě teď.
3: A mrskejte dolů.
2: Pojďte se podívat, jestli náhodou venku nestojí Kuba Urban, takový hezký kluk.
4: Ano, ano, jsem sympatický, ale...
3: Malej, ale šikovnej.
4: Je to tak, mám hlavně mám 6 tisíc, prosím vás, kapce, mám 6 litrů, jo.
3: Tak šup, 17 sekund zbývá.
2: Děje se tam něco, Kubo?
4: No takhle, tak jdou tady dvě děti do školy.
2: Tak jim tu šestku dej a hotovo.
4: Ale vypadaj, že já je teda vůbec nezajímám a lákat na bonbonky je nebudu teda, ale...
2: Takhle. Kubo, nikdo nepřišel. Aha, nikdo nepřišel.
4: Tak teď jsem trošku zklamaný, se bojím, že to je mnou, ale...
2: Takhle, my bychom byli rádi, protože tě známe, kdybys normálně těch 6 tisíc jako pak zase jako navrátil, jo? My to potřebujeme na zítra, prosím tě, pak ještě, jo?
4: Volaný účastník není dostupný.
1: No, tak peníze se vrátili zpátky k nám do banku, protože zítra hrajeme o 7 tisíc korun a pozor, ve velkém finále, které tady bude 25. září, rozdáme rovnou 50 tisíc korun. To už je pořádná suma peněz. Tak zaregistrujte svou adresu na našem webu, klidně domů nebo do práce a v 7.10 buďte ve střehu, protože kdo pak to zvoní, možná to budeme my.
0: Další prachy ti vezeme zase zítra.

Čerejší produkce šla do bezvědomí. Nastává dedukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozklikni, Svaz českej bohémů. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámem, stříbek se stávají zatáčky, točí se svěcem na sračky, vedle mě s

třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran líču se, včera jsme slavili,

0: Rejdalten na Vysočině, 11 hodina, 27 minuta, půl 12 se blíží i doba oběda. Pokud si říkáte, jak to s tím počasím dneska bude vypadat, možná někde ještě trošku prosvítá sluníčko, ale odpoledne se začne schovávat více za mraky. Teploty, pravda, sice na východě kraje můžou vystoupat až k 28 stupňům, ale zítra bude maximálně 17 až 20. A když se dívám, jaký bude konec pracovního týdne, v pátek do 21, v sobotu do 22 stupňů. A v tyhle ty dny sluníčko s náma trošku bude hrát schovávanou, tu a tam může zapršet. No, babí léto, takový začátek podzimu je tu, i to má své kouzlo. Tak si to užijte stejně jako další muziku, za chvíli u nás třeba Train. Nebo Taylor Swift a nabídnu i jednu opravdovou lahůstku, počkejte si.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
6: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
7: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
9: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
10: Orient Space. Tradiční thajské a ajurvédské masáže v Jihlavě. Přeneste se do světa hluboké relaxace. Uvolněte napětí a získejte zpět životní energii. Orient Space. Zažijte doteky plné probouzející vitality v novém masážním salonu Orient Space v Jihlavě na Masarykově náměstí 13. Orientspace.cz. Dopřejte si masáže od 650 korun s možností zakoupení dárkového voucheru.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Klikni!
14: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
13: tak Mironet.
15: Klikni dvakrát.
16: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Stále pohodové středeční dopoledne přeje zítra Rádia Vysočina Milan. Venku sice vládne září a dnešní obloha teda pod mrakem leto zrovna moc nepřipomíná, ale my si ho teď společně vrátíme v plné parádě, protože k nám míří zpěvačka, která se říká Luna a její legendární hit Bailando. Ten se v 90. stal takovou hymnou plážových barů a i když teď na baru asi nikdo z nás není, tak schválně, jestli vás v tomhletom šedivém dni roztancuje Luna a Bailando. Připomínám, že více podobných hitů i dneska od 18 do 21 hodin v rámci Hit Rádia Classic, což je výběr z 80., 90. a milénia. Prostě bude to paráda, bude to jízda. Tak jdeme na to, Luna a Bailando.

0: Ve 11:45 na Hit Rádiu Vysočina Dajdou, blíží se čas oběda a dnešní kalendář mluví jasně, je Mezinárodní den řízku. Každý správný Čech ví, že řízek není jenom jídlo, ale je to náš národní poklad, nejlepší kamarád na cesty vlakem a jediná věc, která dokáže spolehlivě přehlušit šustění alobalu. Takže odhoďte klávesnice, zapomeňte na diety a běžte oslavovat. My vám k tomu krájení toho kuřecího, vepřového nebo telecího řízku za chvíli pošleme třeba One Direction. Také si čas udělá Eva Farná, ve 12 hodin startují dnešní srdcovky, tak si užijte všechno to, co je před námi. Milan se loučí, přeji hezké středeční odpoledne a těším se zase zítra v 9 ráno. Ahoj!
1: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
2: Dotace z Fatre jsou zpět.
3: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
2: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
3: Ti, co sousedům staví novostavbu.
2: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
4: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
5: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
6: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
7: Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů.
6: Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
14: Slyším, Datart nákupy?
13: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
14: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
18: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou

0: snídaně šampionů na Hit Radio.
1: No tak přesně před 50 lety, 9. září 1976, se poprvé objevila v německé televizi Čelka Mája.
2: Čelka Mája. Tak dlouho, jo.
1: A líbí se vám to víc v češtině nebo v němčině?
2: Já jsem na to v němčině nekoukala, ale song mám ráda, tu německou znělku taky.
3: Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja. Meine freche, schlauche Biene Maja.
0: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 počítejte s možnou kolonou. U Jihlavy mezi kilometry 114 až 113 na Prahu je uzavřený pravý pruh. A zdržení nám hlásí řidiče také u Moravských Budějovic kvůli opravám obchvatu. Vaše dopravní info pak posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Denková. Do voleb zbývá měsíc. Předvolební kampaně tak vstupují do rozhodující ostré fáze. Co by mohlo na poslední chvíli změnit názor voliče, popíše politolog Jan Kubáček.
6: Čím dál více se nám ukazuje, že se posiluje kampaň podaných rukou. To znamená, že kandidát, pokud chce oslovit velkou část váhajících voličů, musí za nimi vyrazit, musí popularizovat program, musí se prezentovat v terénu, musí se s lidmi setkávat, musí vysvětlovat tu svou osobní misi a být velmi konkrétní, protože papír bohužel snese všechno.
5: Podle Kubáčka jsou totiž volební letáky jednotlivých stran často velmi podobné a voliči mezi nimi jen těžko hledají rozdíly. Sněmovna bude moci i dnes projednávat a schvalovat zákony až do noci. Možnost hlasování i po 21. hodině dnes prosadila vládní koalice tradičně na návrh šéfky poslanců ANO Taťány Malé. Vládní tábor chce především přehlasovat veto Senátu ke kontroverzní novele stavebního zákona i senátní úpravy zákona o obnově EET. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na US Open do semifinále deblu. Z domácí Taylor Townsend porazili španělsko-americký pár a ani ve čtvrtém utkání nestratili set. V semifinále nastoupí proti belgicko-ruskému páru Elis Mertens a Diana Schneider. Teď se podíváme k nám.
7: Policisté mají výsledky dopravně bezpečnostní akce Zebra. Ta se konala od 1. do 4. září. Z 1200 kontrol zjistili přes 300 přestupků a nejčastějším prohřeškem bylo překročení povolené rychlosti. Nechyběl ale ani alkohol v krvi nebo používání mobilu za jízdy. Policisté se zaměřili také na chodce a cyklisty, tak opatrně a šťastnou cestu.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Později odpoledne na Vysočinu dorazí od západu déšť a přehánky, objevit se může i bouřka, provázet je bude vítr s nárazy a zítra se nám už ochladí, naměříme do 20 stupňů.

Krásné středeční poledne přeju, je tady oběd a polední pauza, nejhezčí část pracovního dne a tak není divu, že právě v tento čas začínají také vaše oblíbené srdcovky na Hit Rádiu. Takže dobrou chuť, ať už jste v restauraci nebo máte krabičky z domova. Já jsem si dneska objednával oběd a narazil jsem na restauraci, kde v meníčku měli, dobře poslouchejte, Katův šlech, takže kaťák, čevap čiči, jak já říkám čevap mňau mňau, a byla tam normálně kuře z broskví. Já říkám to. To jak v devadesátkách. No taky ty srdcovky začneme v 90. letech. Tohle je rok 1993 a skupina Pet Shop Boys a ano, vydali i jiný hit než Go West. A to například tenhle. Tak hezký poslech.

0: Beche Boys na Hit Rádiu, srdcovka číslo 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: My pokračujeme dál a dnešní téma evidentně asi bude o jídle, nejen že je tedy dnes Mezinárodní den řízku, ale můžeme zavzpomínat na legendární jídla z doby minulé. Na co vy si pamatujete z minulosti? Jo, protože jak jsem mluvil před chvíličkou o tom, že jsem dneska fakt jako v roce 2026 viděl na meníčku kuřecí steak z broskví, tak píše mi tady Lída, která píše: ahoj Jirko, děláš si srandu, že ještě dneska někdo vaří v restauraci kuřecí steak z broskví? To je za mě fakt vražda gastronomie a to v ní dělám už víc jak 30 let. Zdraví Lída. Tak ano, tohle bych si nevymyslel. Jako, dokážu si vymyslet spoustu věcí, ale tohle už asi ne, jo. takhle daleko tu hranici jako nemám. Tak na co vy si vybavíte? Na co vy si vzpomenete? Třeba z 90. ze začátku milénia, nebo klidně z 80. let. Co nesmělo tenkrát té restauraci chybět? Kuřecí steak z broskví je asi jako legenda, jo. Možná ještě třeba smažený sýr se šunkou. To už se taky dneska moc jako nevidí nikde, ne? No hele, pojďme zavzpomínat, pojďme trošku mlsat a když teda si zamlsáme, tak si dáme album Dobrá kočka, která nemlsá. Rok 2002, Lucie a píseň, která dneska má speciální význam. Jmenuje se Daniela, je 9.9. a Daniela má svátek. Tak Dančo, všechno nejlepší. Tady je píseň jenom pro tebe.

0: Tak jsme si brnkli i na romantickou notu Celine Dion na Hit Radio v srdcovkách chviličku po čtvrt na jednu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Srdcovky na Hit Radio nás vrací do mládí, do dětství, do někdy až do bezstarostné doby. A jestli je něco, kromě hudby a módy, co si pamatujeme nejvíc, no tak je to samozřejmě jídlo. A dneska se vás ptám, jaké jídlo si pamatujete právě z minulosti, z 90., z 80., ze začátku milénia. Může to být i bizarní jídlo, anebo prostě jenom jídlo, který vás tam opravdu jako vrátí do tehdejší doby. Tak mám tady hezkou zprávu od Martina, píše, pro mě symbol 90. i dětství byly nudle s mákem. To už se dneska asi tak moc nedělá, ale i ve škole jsme je mývali pravidelně, takže já, když si vzpomínám na dětství, vzpomínám na nudle s mákem a cukrem. Zdraví Martin. Jasně. To je velká klasika mimochodem. Další, kuřecí kapsa plněná šunkou a sýrem, píše Honza. No jasně. To nesmělo chybět. Kuřecí kapsa plněná šunkou a sýrem, já si i vybavím tu chuť. To prostě, bože. Ahoj Kýrko, já si pamatuju na chalupářský guláš. To bylo v osmdesátkách hodně. Už si teda nepamatuju, jak to chutnalo, ale jedla jsem to, když jsme jezdili na Vandry. Krásný den Pavla. Tak páj, s tímhle ti nepomůžu, chalupářský guláš neznám, ale teď jsem dostal chuť na klasický buřt guláš. Ježiš, to bych si dal. Proč jsem vytáhl téma jídlo? Máte to taky tak, že když se řekne nějaký vaše oblíbené jídlo, tak se vám hned okamžitě v puse začnou zbíhat sliny? To je prostě, to lidský tělo je neskutečný v tomhle. Michal, hele, z 90. No, nemůžu ani teď mluvit. Bože, buřt guláš, blbej. Hele, z 90. si pamatuju hlavně krokety. Kdo v hospodě neměl krokety, jako kdyby nebyl. Dneska jsou to samé americké brambory, ale aby někdo ke smažáku dělal krokety, to ne. Michale, přesně, amen. Ježišmarja, krokety. Bože, ty jsem neměl ani nepamatuju, ale kolik jsme jich jako děti snědli. Podle mě krokety jsou fakt jako jasným symbolem 90. let. Kdybych je měl přirovnat k nějaký hudbě, k nějakému hitu, tak je to k tomu, co teďko tady pro vás mám. Tohle jsou takový hudební krokety 90. 24/7, totální klasika, legenda. Tohle je prostě hudební kroketa. Skvělá srdcovka. Jenom pro vás na Hit Rádiu. Právě teď.

0: Late back Sunshine Reggae. Kdo mám pocit, že nikdo si nespí Sunshine Reggae. Taky si jedete, Saša jede. Už tak máme tak strašně zažitý. Tak můžete ještě. Saša jede.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Jojo, poslední srdcovka, ta byla právě teď. Ještě nás čeká tady jedna, to je na vaše přání. Ještě než si dáme vaši srdcovku na přání, napište si o ní samozřejmě na 777-937-777. Napište zprávu, pošlete hlasovku, to nechám na vás. Tak ještě jsem tady objevil zprávu, když jsme si dneska povídali o tom jídle. Simča posílala, jaké jídlo se mi vybaví. To bude asi pajšlová omáčka ze školní jídelny. Nejhorší, co kdy kdo vymyslel a podával. Já se přiznám, že pajšlová omáčka, že mi to vůbec nic neříkalo, takže jsem si to tady vygoogloval. A teď to vidím a normálně se mi ten pajšl fakt zvednul, jak se říká, protože to je přesně, na to jsem zapomněl, ale úplně si vybavuju tu pachuť. Taková ta bílá omáčka s tím nějakým jako, co to je, plíčky na smetaně, no, prostě, ale to chutnalo v té jídelně tak hrozně s tím knedlikem. Bože můj. Simčo, děkuju za tady tu připomínku, teda. Doteď mi bylo dobře. Opravdu hodná, moc děkuju. Ale ne, jako asi si ani nepamatuju nikoho, že by to někomu chutnalo, teda. Ale víte, co bych potřeboval od vás, jestli si jako pamatujete, opravdu jste pamětníci, tak na základní škole, i často ve školce, tak vždycky dělali takovou speciální pomazánku na chleba. Byla to nějaká, prostě na svačinu nám vždycky dávali takovou světlou pomazánku na chleba. Já přesně si dokážu vybavit tu chuť, ale vůbec nevím, z čeho to bylo, jak se to dělá, ale strašně, strašně moc bych si ten chleba tady s tou legendární pomazánkou z té školní jídelny chtěl dát. Není to rybí pomazánka, to jsem si 100% jistý. Lučina to asi taky nebude. Nebyla jako tvarohová, ale prostě taková jako, no, já podobnou barvu jako tady ta pajšlová omáčka, ale to bych chtěl jako, to bych chtěl zjistit, co je. Tak jestli tohle víte, tak kromě srdcovky na přání mi klidně můžete poslat nějaký recept. 777 937 777. Srdcovka na přání za chviličku.

0: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: První domácí utkání Maxa Ligy této sezony odehraje Dukla Jihlava proti Frýdku Místku. Vstupenky zakoupíte na www.hcdukla.cz. Přijďte Duklu podpořit dnes od 17:30 do Horácké multifunkční arény.
7: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
9: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
10: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusive při koupi od 2 kusů 36,90 za kus. Nebo Majola slunečnicový olej v Byla klubu za 26,90 pouze ve středu. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

odpověď je asi drožďová. Pokud posloucháte právě teď, jak vůbec nemůžete tušit, ale pokud posloucháte srdcovky, tak víte, že hledáme, nebo že jsem hledal recept na legendární pomazánku ze školky nebo ze základní školy. A vybouchnul mi tady WhatsApp. Doslova, to prostě normálně jste přetížili síť a pořád chodí, ještě teď přišla znova kvasnicová nebo drožďová pomazánka. Asi to bude ono, teda, asi to bude ta legendární pomazánka. Samozřejmě u toho spousta smajlíků, někomu to chutná, někomu ne, ale vypadá to, že ano. A mám tady i zprávu, že tady někdo má známou ředitelku ve školce a že se to dělá do dneška. Takže drožďová pomazánka, tak děkuju moc. V životě by mě to nenapadlo hledat jako drožďovou pomazánku, jak si úplně říkám aha, a jak si tady říkám aha, tak tady koukám a přišla zpráva, ahoj, zahraj trio, dá, a já úplně, no tak jo, tak si to pojďme dát, tady je srdcovka na přání, aha. To jste možná slyšeli naposled, když jste jedli tu drožďovou pomazánku. Srdcovka! Dá a trio na Hit Rádiu. Za tohle mě vyhodí.

Myslím, že dneska už jste slyšeli všechno a klidně můžete jít domů z práce. Trio, dá. Tohle je starší než já, to je rok 1981. Mazec. Srdcovka na přání. Srdcovky pro dnešek skončily, ale my pokračujeme dál na Hit Rádiu. Za chviličku Beverexa a teď Krištof a půlnoční řích.

0: Bylo 3:15, v 1 hodinu odpoledne, Lucie přinese další nejnovější zprávy a my zavzpomínáme na tehdejší požár v Českém Švýcarsku. Ono jsou to 4 roky zpátky, byl to rok 2022, tenkrát to byla obrovská katastrofa, nějakých asi 270 milionů nebo 300 milionů, byla škoda, to je šílený. Ale proč o tom mluvím? Mluvíme o tom, protože soud dneska pravomocně osvobodil muže viněného ze založení obřího požáru. A my známe důvod, máme pro vás dokonce i vyjádření státní zástupkyně, takže i to bude ve zprávách ve 13 hodin. Do té doby z hitů například Pitbull a Christina Aguilera. Za chviličku.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
4: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
3: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve velkém Meziříčí a v Třebíči.
4: Café-gusto.cz

0: domácí vedniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytréhlavydojihlavy.cz. chytréhlavydojihlavy.cz.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
4: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodon Tax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
12: Hit Radio.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: No tak přesně před 50 lety, 9. září 1976, se poprvé objevila v německé televizi Čelka Mája.
3: Čelka Mája. Tak dlouho, jo.
2: A líbí se vám to víc v češtině nebo v němčině?
3: Já jsem na to v němčině nekoukala, ale song mám ráda, tu německou znělku taky.
4: Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja. Kleine freche Schlauche Biene Maja.
1: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Dnešní polední hodina na Hit Radio je pryč, 13 tady a s ní taky nejnovější zprávy. Začínáme dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Opět míříme rovnou na D1. Připomínáme uzavřený pravý pruh na Prahu mezi kilometry 115 až 113,5. Popojíždět budete ale už od kilometru 119. Tak opatrně tam, a kdyby cokoliv, tak dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Jediná oficiální Meridian Lounge na Vysočině míří do City Parku Jihlava. Dopřejte si terapii módou. Načerpejte podzimní inspiraci a nakupujte s výhodami navíc. 18. až 21. září Dny Meridian.
4: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
5: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
6: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Denková. Soud dnes pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího Lobotku, viněného ze založení obřího požáru v Národním parku České Švýcarsko. Podle soudu se jeho vinu nepodařilo prokázat. Muž se k činu původně dvakrát doznal, později ale přiznání odvolal. Státní zástupkyně Kateřina Weissová.
10: Velice obtížná situace byla v tom, že to doznání přišlo po téměř roce od té doby, kdy došlo k tomu požáru. To znamená řada možností, jak získat některé důkazy, mimo jiné například výpisy o uskutečněném telekomunikačním provozu byla stížena.
9: Lesní požár vypukl u Hřenska v červenci 2022. V zásah trval 21 dní a způsobil škodu zhruba 270 milionů korun. Darujeme kroužky dětem. I letos tento projekt pomůže rodinám v tíživé finanční situaci. O příspěvek na kroužky svých dětí mohou rodiče žádat od 16. září. Prostřednictvím 3 voucherů v hodnotě 500 korun mohou na první pololetí získat 1500 korun, za celý školní rok pak dosáhnout pak na 3000. Projekt organizuje Česká rada dětí a mládeže. V Oslu vrcholí oficiální 13-denní smutek po úmrtí krále Haralda V. pohřbem monarchy. Zemřel po vleklých zdravotních problémech ve věku 89 let na konci srpna. Na bezpečí ceremonii dohlížejí tisíce policistů. Česko na pohřbu zastupuje prezident Petr Pavel. Teď ještě pohled k nám.
11: Děti, studenti a lidé nad 65 let mohou dál žádat o příspěvek na 7-denní jízdenku veřejné dopravy Vysočiny. Kraj jim zpětně přispívá částkou odpovídající 25% základního jízdného. Žádost mohou cestující podat elektronicky nejpozději do 90 dnů od konce platnosti jízdenky. A další slevu, a to 50%, mají tyto skupiny od státu.
12: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
11: Vysočina je pod mrakem, postupně bude nebe zcela zatažené, objevit se mají také od západu přehánky nebo déšť a teploty 22, místy dokonce až 28 stupňů.
13: Hit Radio.
14: Jirka Pelnář. Hit Radio.
15: Po zprávách pokračujeme dál. Máte nějaký peníze navíc, zbytečný, takhle, jo, nebo nevíte, o co si napsat Ježíškovi? Mluvím o tom záměrně, protože právě dneska, 9.9., tak společnost Apple bude představovat zbrusunové novinky, jo. Co všechno představí, tak to vám řeknu za chvíli, do té doby, tak si dáme další hity, bude například Kaskáda, nebo právě teď Coldplay.
14: Hit Radio Vysočina.

Hit Radio ve čtvrt na dvě. Jestli máte rádi moderní technologie, tak teď posloucháte správné Hit Radio, protože my tady sledujeme i novinky i v tom, řekněme, digitálním světě. A je jasný, že Apple pořád hýbe světem, takže představení nových iPhoneů a dalších hraček je prostě velká událost. Dneska večer ty novinky vyjdou. Měly by tam být nový sluchátka, ty ještě asi nebudou mít zabudované kamery, o čem se teda jako hodně spekulovalo, což je dost zvláštní, protože ty jsou jako hodně oblíbený brýle, že jo, s kamerou, ale člověk už to vidí a teď na ty sluchátka by měly ty kamery dát taky, no, zajímavý, jako tohle jestli někdy bude, to bude člověk už fakt jako bát chodit normálně po ulici. Takže, ale to by ještě asi teoreticky být nemělo, jo, ale hodinky, tak ty už by prý uměly, nebo měly by umět posílat zprávy i mimo mobilní signál. No a největší tahák bude samozřejmě nový iPhone 18. Ovšem, ten jeden by měl být skládací. Takže něco, co dosud Apple ještě nemá. Normálně skládací iPhone. Na net už unikly nějaké fotky, tady na to koukám, ale žijeme v době AI, takže nemůžeme věřit úplně ničemu. Konec konců, nakonec je asi stejně jedno, jak bude vypadat, ne? Protože jediné, co nás bude zajímat, tak to je cena, že jo? A ta by mohla být velmi zajímavá. Teoreticky by mohla být klidně stejná jako za dvoutýdenní letní dovolenou v Egyptě. No, uvidíme večer. Teď Alex Warren a Ordinary.

0: Na středu 9.9. Tomáš Klus, je 13:35. Tomáš Klus ještě nedávno bojoval s hematomem na hlasivkách, ale už je v pořádku. O víkendu tak jsem ho viděl na koncertě, předvedl tam teda jako fantastickou show, dal i metalovou verzi písničky Marie, takže hlasivky drží. A asi čtvrt hodiny byl mezi lidma, kde improvizoval ve freestyle rapu. To bylo jako masakr. Já jsem dlouho neviděl publikum, že by se na koncertě takhle moc nasmálo. Jo, protože on evidentně zbožňuje český jazyk a ty jeho verše, ty jeho rýmy, ta autenticita, to je, jak to bylo, jako fakt ta improvizace a hlavně ty dvojsmysly. Já jsem si říkal, tohle je fakt jako skvělý. Toho bych chtěl doma na silvestrovskou party, s tím bych jako klidně jako nějakou takovouhle jako party propařil. A zároveň jsem si říkal, ten by se nám hodil i ve středu ve 14:00 na Hit Radio do naší role ty dvojsmyslů. By mě samotného zajímalo, který dvojsmysly by přihodil on. Ano, dneska je středa, ruleta dvojsmyslů už se pomalu, ale jistě blíží, bude ve 14:00, tak věřím, že dál zůstanete s Hit Radiem. Do té doby z hitu například Britney Spears, Miles Smith, taky Imagine Dragons.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat.

všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Rádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý

0: 31. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
3: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek.

0: vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design, nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM, jeden dekor, jeden celek.
1: No počkat, oni nám snad chtějí zrušit volby?
2: Ale ne, jen se v Jihlavě snížil počet volebních místností a změnily se některé okrsky.
1: A to se mám jako trmácet přes celé město?
2: Nemusíte. Většina lidí má volební místnost velmi blízko. Jen je dobré si předem ověřit, kam patříte.
1: A kde to najdu?
2: Na jihlava.cz/volby, v aplikaci Jihlava v mobilu nebo v obálce s hlasovacími lístky.
1: Tak to jo, hlavní je vědět, kam jít.
3: Volíte? Ověřte si, kam jdete.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90. A plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Orient Space. Tradiční thajské a ajurvédské masáže v Jihlavě. Přeneste se do světa hluboké relaxace. Uvolněte napětí a získejte zpět životní energii. Orient Space. Zažijte doteky plné probouzející vitality v novém masážním salonu Orient Space v Jihlavě na Masarykově náměstí 13. Orientspace.cz. Dopřejte si masáže od 650 korun s možností zakoupení dárkového voucheru.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Smith, nice to meet you na Hit Radio. Před chviličkou jsem mluvil o mém zážitku z koncertu Tomáše Kluse a tak si říkám, kdy vy jste naposledy byli na nějakém koncertě. Jedno, jestli to je český interpret, zahraniční, to je fuk, prostě koncert. Mluvím o tom, protože koncerty podle nové studie vám prý můžou prodloužit život. A to dokonce o 9 let. Jo, stačí prý 2 koncerty měsíčně a prodlouží nám to život o 9 let. Ale nepočítá se do toho hudební festival a ty koncerty by měly být od sebe ideálně 2 týdny. Takže co 2 týdny někam na koncert a budete žít o 9 let déle. To není špatný. Akorát teda, když koukám na ty ceny těch koncertů, tak si říkám, že těch 9 let pak nebudete mít co žrát, takže... Takže nevím, jestli je to jako úplná výhra. Nicméně, my vám dokážeme na Hit Radio trošku pomoct s rodinným rozpočtem a to naší ranní hrou ve snídaní šampionů. Kdo pak to zvoní? Je tam aktuálně 7000. Jak si můžete vyhrát, to vám řeknu za chvíli. Do té doby si tady taky dáme jednu klasiku. A to je třeba koncert, na který bych šel. A řekl jsem to nahlas?

0: Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
6: Vinylovou? A bude sama hrát?
5: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family. Od V podlahy.
8: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na Dek.cz.
13: Attention!
14: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
13: Yes,
14: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
13: La Tropical!
14: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
15: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
16: No jistě.
15: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
16: No jistě.
15: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
16: No jistě.
15: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
17: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
18: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 stále počítejte se zdržením u Jihlavy. Ve směru na Prahu je uzavřený pravý pruh. Kolona se tvoří už zhruba od kilometru 121 po kilometr 114. Tak dobře dojeďte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Pozor, pozor, do H+M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H+M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.

0: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv pře Lucie Daňková. Platy vrcholných politiků by mohly od ledna růst o 5%, pokud vládní koalice neprosadí zmrazení odměn. Prezident republiky by pak vůbec poprvé pobíral více než 400 tisíc korun měsíčně. Předsedové parlamentních komor a vlády by si polepšili na 324 tisíc korun za měsíc a plat řadového poslance by se zvýšil na 120 700 korun. Policisté na dálnici D8 na Ústecku kontrolovali kamiony. Zaměřili se na technický stav vozidel, jejich vybavení a dodržování pravidel provozu. Zkontrolovali 112 kamionů a odhalili 14 přestupků, jakých doplní policejní koordinátor prevence Tomáš Frolík.
2: Jedenkrát couvání na dálnici, tak to je asi to nejbláznivější. Dvakrát to bylo za pásy, 10krát předjíždění a 1krát takový ty ostatní přestupky, takový ty, co se zařazují mezi ostatní.
1: Kontroly byly součástí včerejší preventivní akce Den pro kamiony. Česko včera zažilo velmi horký den. Teplotní rekordy pro 8. září padly na 127 stanicích, které fungují alespoň 30 let. Maximální teplota dosáhla 33,5 stupně. Zaznamenaly ji schodně jihomoravské stanice v Brodě nad Dýjí a Dyjakovicích a také v Doksanech v Ústeckém kraji. Teď se ještě podíváme k nám.
3: Hokejová Vysočina jde znovu do boje. Dukla Jihlava zahájí útok na mistrovský hetrik. A horáckou Slavii Třebíč čeká historický ligový debut ve zrekonstruované aréně. Oba týmy nastoupí doma. Jihlava přivítá Frýdek Místek, Třebíč vyzve Tábor. Duely začnou v 17.30 a Hit Radio Vysočina bude rozhodně fandit.
4: Akce týdne po Mošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Jestli plánujete po práci nějaký pohyb nebo třeba relax na zahradě, budou na to na Vysočině optimální podmínky. Nebe pod mrakem a teploty 22, místy až 25 stupňů.
0: Jirka Pelnář, Hit Radio.
5: Středeční odpoledne pokračuje dál, dospělo teď ke druhé hodině, to znamená 14 hodin, aktuálně 3 minutky, no a ve středu ve dvě odpoledne na Hit Radio tady vždycky máme pravidelně naši oblíbenou ruletu dvojsmyslů. Co se dá říct v ložnici a to uvidíme kde. Uvidíme kde, to nám vytočí ruleta už za chvíli. Dáme jeden jediný hit a pak roztočíme ruletu. Ten hit bude od zpěvačky Pink, která včera oslavila 47. narozeniny. Mimochodem je to maminka dvou dětí a to znamená, že ta vozí taky děti do kroužky, co? Myslíte, že teď akorát vyzvedává a někam poveze?
0: Hit Radio Vysočina.
5: Myslím, že ten život budou mít tyhle celebrity úplně jiný.

0: Zpěvačka Pink, hit So What, tedy Tak co? A přesně na to se ptám já. Tak co? Jste připravený na naší ruletu dvojsmyslu na Hit Radio? Já jo, tak nebudeme to protahovat, jenom znovu připomínáme, že hlavní součástí jste vy, to znamená na WhatsApp 777-937-777. My pište zprávy nebo posílejte hlasovky s tím, co vás okamžitě na první dobrou napadne. Ruleta z dvojsmyslu se dostáčí právě teď.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A při přihlašování dětí do kroužků. Jo, když jsem před chviličkou mluvil o té Pink, jestli vozí děti na kroužky, tak mě to tak napadlo. Doma, když se bavíte s vaší polovičkou a vybíráte, kroužky vybíráte, kam ty děti strčíte, tak co může zaznít při vybírání kroužků a v ložnici? Tak já to vykopnu. Když jsem si tak trošku sám nahrál, tak samozřejmě první otázka je, tak kam ho letos strčíme, že jo? Co by tam ještě tak mohlo být? Třeba nechci ho přetěžovat, dvakrát týdně úplně stačí. Zbytek nechám na vás, pojďte popuzdit, ale popuzdit. Bože, já už nemůžu. Pojďte popustit uzdu vaší fantazii. Já už tady koukám na WhatsApp, už to tady lítá, tak třeba hned jako první, co tady máme. Ano, pokračujeme jako loni, tak super. Tak těším se moc, 777-937-777, dáme dva.

máme naší oblíbenou ruletu dvojsmyslu. Je to kvůli tomu, že prostě máme rádi český jazyk. Čeština je nádherná, no a v tom našem každodenním životě nás opravdu může leckdy překvapit a taky pobavit. A díky ní můžeme přijít i na jiné myšlenky. Tak pokud budete přihlašovat děti do nějakých kroužků, tak si vzpomněte třeba i na dnešní den, protože zadání je, co může zaznít v ložnici a při přihlašování dětí do kroužků. Tak jdeme na to. Čtu tady zprávy z WhatsAppu, který posíláte. Hanka třeba. Začínáme příští týden, přezuvky sebou. Výborně. Berete i úplné začátečníky, Lenka. Jsi si jistá, že se mu tam bude líbit? Víš, jak to dopadlo minule? Posílám Michal. Tohle je taky dobrý. Má to naštěstí jen jednou týdně. No tak uf. Ježiši, ale tohle je boží. Mirka píše, je dost velký na to, aby to zvládl sám. Hezky. Peťa. Taky něco ze života. Snad se dneska vzchopí, minule i brečel. Dneska už máme plno, to taky ne, ježišmarja. Teď už to začíná být jako hodně uchylný, tohle mě taky ještě baví. Sem už nikdy, zase se mu nebude chtít domů. Dobrý, kapacita naplněná, přijímáme náhradníky. Taky dobrý. Maruška, ale Maruška dobře, ta píše, ahoj Jirko, co třeba, je mi jedno, že se ti nechce, dvakrát týdně a basta. Dobře, no tak jo, tak ještě vám dám čas, dáme ještě dva hity, 777-937-777, já to tady pročtu, vyberu nejlepší a ten nejlepší ode mě dostane dárek, a to speciální edici hry Člověče nezlob se, kterou jsme tady pro vás na Hit Rádiu vytvořili. Tak jo, co může zaznít v ložnici a při přihlašování dětí do kroužků?

ve starém křesle svět zůstal jako dřív, ale tady u nás na Hit Rádiu každou středu svět není jako dřív. A nebo možná ano, jo? Nebo možná ano, nebo se možná vracíme trošku do doby, která nebyla až tak hyperkorektní a zkoušíme, co ještě takhle jako rádio unese. Máme tady hodně tenký let a to je každostředeční roleta dvojsmyslu. Tak, dnešní zadání bylo, co může zaznít v ložnici a při přihlašování dětí do kroužku. Mám tady pár posledních tipů a pak dám ten nejlepší, alespoň teda, co my jsme tady naší jakože porotě vybrali. Tak třeba tady Tomáš píše, nefňukej, tvoje máma to dělá. Ten nejlepší, alespoň teda, co my jsme tady naší jakože porotě vybrali. Tak třeba tady Tomáš píše, nefňukej,

0: člověče, nezlob se, nebo posílám, takhle, speciální edice Hitrádia, no a to je taky možná hezký, člověče, nezlob se. Třeba příští týden ve středu dáme nějaký hry, no uvidíme. Další roleta za týden ve dvě.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest-stavby.cz.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kráji
10: $3,500 za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. $3,500. www.metalšrot.cz.
11: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
12: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
13: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
14: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
13: Jedu ale jen na čerpačku.
14: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
15: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: John Legend na Hit Radio ve 14 hodin 630 minut. Do 15. hodiny ještě například Armin van Buuren, taky opět a Radeček v duetu s Mariou Čírovou. Mimochodem John Legend, nevím, jestli opravdu hraje, anebo jsem jenom někde zahlídl fotku na kurtu, ale vypadalo to, že zřejmě hraje padel. Jo. Nebo, jak říkám, možná byl jenom vyfocený na kurtu. Každopádně, jestli John Legend hraje, a vy taky, tak si místo rakety budete muset pořídit paddleboard, tak se to prý hraje správně, podle nějakého frajera z Love Islandu. Aspoň teda teď jsem to viděl na Instagramu, tak to musí být pravda. Ano, reality show, tak ty jsou asi v kurzu, nás obecně jako hodně obohacujou teda. Možná, že i o reality show bude řeč v dnešní odpolední show, to se nechte překvapit, ta začíná úderem 15. hodiny. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra od 12, kdy zítra ve 12 pro vás budu mít připravený srdcovky. Kdybyste chtěli cokoliv slyšet v srdcovkách, klidně můžete psát i na WhatsApp Vitrádia 777 937 777, nebo to klidně pište mě na Instagram Jirka Pelnář, já si to aspoň hezky předpřipravím a možná, že to uslyšíte už zítra po 12. Tak se smějte a přežijte to v práci.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Na Vysočině je krásně a my to tady prostě milujeme.
3: A protože je středa, budeme opět posílat pozdravy do jedné krásné obce u nás na Vysočině. Která to bude? To odhalíme odpoledne a rovnou tam pošleme i jeden super song.
2: A mrkneme na silnice, řekneme, kudy to jede i nejede, přidáme tipy, kam vyrazit a také otevřeme naši filmovou soutěž. Tak se na vás po 15. těšíme.
1: Dej si tu nejlepší náladu na Vysočině. Odpolední.

0: peníze, spousty peněz a pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co, zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kerry's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 km?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
8: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
9: Pro doma.
10: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
11: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čusbus autobus.
10: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
12: Vstupenky na dětirájetour.cz.
11: Bude vejdán.
13: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
14: První domácí utkání Maxa ligy této sezony odehraje Dukla Jihlava proti Frýdku Místku. Vstupenky zakoupíte na www.hcdukla.cz. Přijďte Duklu podpořit dnes od 17:30 do Horácké multifunkční arény.
15: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytréhlavydojihlavy.cz. chytréhlavydojihlavy.cz.
16: Yeah.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a máme tady nepříjemnosti na dálnici D1, se zdržíte v koloně, a to ve směru na Prahu. Kolona se tvoří na kilometru 74 a u Pozovic na Štoky na Havlíčkobrodsku máme přes silnici hlášený padlý strom. Projedete tam s omezením, ale projedete, tak pozor na to, šťastnou cestu. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
2: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
1: On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
4: 15 hodin, krátké zprávy a Šárka Hlubcová. Na hranicích se Slovenskem dnes potkáváme hlídky. Policisté, celníci a armáda cvičí na případné znovu zavedení hraničních kontrol. Proč? To nám vysvětlí ministr vnitra Lubomír Metnar.
5: My se tyto krizové plány snažíme ověřovat tak, abychom v případě zjistili nedostatky při těchto cvičení a ne potom v rámci ostré akce.
4: Bezpečnostní složky střeží 27 hraničních přechodů a namátkově prověřují i mezinárodní vlaky nebo lesy v okolí hranic. Českého medu bude letos méně. Produkci nepřálo horké a suché počasí. Včely totiž moc nelétaly pro nektar, ale spíš pro vodu k chlazení úlů. Musíme tak počítat s tím, že za domácí med přímo od včelaře si letos nejspíš připlatíme. Používáte školní systém bakaláři? Pak pro vás mám výzvu od policie. Včera totiž v Praze řešili výhrušku škole poslanou právě přes bakaláře. Neznámý pachatel získal přihlašovací údaje jednoho ze studentů a přes jeho účet výhrušku poslal. Jde přitom už o druhý podobný případ. Máme si proto zkontrolovat zabezpečení svých účtů na bakalářích a svoje přihlašovací údaje nikomu nezdělovat. Nad příštím ročníkem Rally Dakar visí otazník. Bezpečnostní situace v Saúdské Arábii, kde se slavný závod v lednu koná, se totiž stále nelepší. Očekává se, že v nejbližších dnech bude zrušený závěrečný podnik mistrovství světa v rally, který se tam měl jet jenom měsíc a půl před Dakarem. Organizátoři Dakaru zatím vyjádření neposkytli.
6: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Jak meteorologové předpovídali, na Vysočinu dorazila oblačnost, v průběhu odpoledne by ale mělo být zcela zataženo, mají přijít také přehánky, déšť a na východě můžou úřadovat i bouřky.
1: Hit Radio Vysočina.
7: Je středa, pojďme poslat další speciální song do jedné krásné obce na Vysočině a dnes míříme prosím pěkně pod Čeřínek. 168 obyvatel, louky, kopce, vede tam žlutá turistická na Čeřínek. Tipnete si, o jakou krásnou výzku se jedná? Klidně nám dejte vědět, pošlete na náš WhatsApp tipy, za chvilku to prozradíme. Tady už je Katy Perry.

0: Azir Too Sweet na Hit Rádiu, Vysočina 15 hodin 10 minut. K tomu já mám rád středy. Mám moc rád středy, kort tady u nás na Hit Rádiu Vysočina, protože vždy vezmeme mapu Vysočiny, pomyslně Baťůžek, a brouzdáme a chodíme tady po Vysočině a vždycky někde se zastavíme a tam zdravíme. Dneska jsme dali nápovědy, že budeme pod Čeřínkem, což je celkem jako konkrétní nápověda, že budeme zdravit jednu krásnou výsku, která má 168 obyvatel, okolo louky, kopce, vede tam žlutá, turistická, no a myslím si, že už to nemusíme dlouze protahovat. Dneska prosím, pěkně zdravíme Mirošov.
1: Dneska jdeme na svačinu do Mirošova, takhle na odpolední svačinku. Ale já jsem tak jako zjišťovala a pátrala a zjistila jsem, že vlastně je tam Mirošov, ale obecní úřad jim sídlí vedle v obci v Jedlově, jo. Takže mě by zajímalo, kdo tam vlastně má jako to poslední slovo, co je vlastně centrem, jestli to je Jedlov, nebo je to Mirošov. Takže Mirošováci, Jedlováci, dejte nám vědět, panuje mezi váma nějaká jako zdravá nebo vůbec nějaká rivalita? Zavolejte nám, napište nám, nám by to opravdu zajímalo.
0: No dejte vědět, takže dneska zdravíme dokonce jako double, jo? Dneska zdravíme Mirošov i Jedlov?
1: Ano, ano, protože vlastně to jakoby součástí, no. Třeba nám to někdo vysvětlí. Nám
0: ale
1: někdo
0: ne,
1: zavolá,
0: tak my sedíme teď v Mirošově a budeme zdravit Jedlov, to je takový zvláštní.
1: No ale mají tam obecní úřad, no.
0: Dejte nám vědět, jak to vidíte. My každopádně posíláme do Mirošova jeden speciální hit, tak jak jsme slíbili, je tam krásně, já jsem se tam jednou toulal. David Guetta, Teddy Swims, Atoncent Eye na Hit Radio Vysočina speciálně pro Mirošov.

0: Lady Gaga na Hit Radio, Vysočina 15 hodin 19 minut, k tomu takový aktuální čas. Dneska zdravíme Mirošov, který jsme zjistili má obecní úřad v Jedlově. Ty obce jsou spojené, ale na seznamu, prosím pěkně, v mapách je napsáno, že pod Mirošov spadá jako Jedlov, jo? Že jako Mirošov by měl být kápo.
1: Jasně. Teď jde o to, jestli to tak vnímají i místní obyvatelé, co tam žijou, jako kdo je vlastně tam ten kápo. Jestli Jedlováci nebo Mirošováci, tak to jak, ještě nevíme.
0: Hele, tak jako tak, to klidně samozřejmě dejte vědět, ale já mám pocit, že jsem se tam opravdu jednou zatoulal, protože nedaleko je Hubenov. A mě nebavilo jezdit po hlavní silnici, protože tam jezdím celkem pravidelně, tak jsem si říkal, prozkoumám okolní vesničky, to mě baví, a tam bylo krásný stromořadí a já už jsem ho našel na té mapě dokonce.
1: Tak ses nesplet, je tam jako ano, to stromořadí, toulal ses tam.
0: Ale i k Mirošovu. A to je romantika jako blázen.
1: Hezky.
0: Je romantika. Já se divím, že jsem tam nenarazil zase na nějaký potulný cestovatele, kteří by tam v těch autech prováděli zajímavé romantické věci. Tak to ne, to takovou historku tam nemám. Ale vím, že tam krásně tenkrát jako zapadalo sluníčko, jsem se tam jako přizastavil, měl jsem sebou foťák, tak jsem se jako užíval. Oni jsou tam i jako rybníčky, remísky. Aha, aha.
1: Hele,
0: to já rád.
1: Tak to ozvěte se Markovi, on vás rád provede alejí do Mirošova.
0: No to je výzva, no samozřejmě. Ne, kdybyste chtěli, ale dejte vědět. Zala, Larsen nebo Kabáti už za chvilku.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečeva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Já, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matekař. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
8: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyot.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: Toyot. Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.

0: na Hitrádiu Vysočina o půl. O půl. Prostě o půl. Hezkou středu. O půl čtvrté samozřejmě. Užívejte odpoledne. Já se tady kochám totiž a říkám si, že bych vyrazil do divadla. A ono se to i tak hodí, protože Horácké divadlo v Jihlavě to zase rozjede.
1: No už 87. sezóna je čeká. A připravili si pro nás samozřejmě spoustu premiér a jedna už taková. Bude vlastně veřejná generálka je naplánovaná na pátek od 10 do poledne a potom v sobotu na velké scéně od 19 hodin bude premiéra, kterou to zahájí a bude to původní inscenace Anna Pamer, autorů Emanuela Míška a Josefa Vojty. A vždycky jde o takovou nějakou dramaturgickou linii, která se věnuje buď odkazu osobností narozených na Vysočiny, nebo těch, kteří s Vysočinou jsou nějak spojení, což tady ta Anna Pamer byla. Takže a navíc to bude krásný v tom podle mě, protože ještě na těch velkých prknech se objeví smíšený pěvecký sbor Melodie a dětský pěvecký sbor Gaudium zu Šíhlava, takže to bude opravdu krásný velkolepý. Myslím si, že by to mohlo diváky hodně bavit.
0: Já jsem ještě nikdy v životě nebyl na veřejný generálce.
1: Já taky ne, ono asi proto, že to je dopoledne, viď? Možná.
0: Tak. To taky. Ono teda takhle, já nechodím často jako do divadla. To je trošku smutný příběh. Jo, ale dal bych si to rád, no, tak můžete vyrazit veřejná generálka k dispozici pátek 11. 10 hodin, jak říkala Market, v sobotu premiéra a pak už to valí. A my valíme další hity. Alex Warren, Bruno Mars nebo Pitbull a Chris Brown právě teď.

0: hezky na pohodu takhle při středečním odpoledni. Bruno Mars na Hit Radio Vysočina před 3:15.
1: Co se děje na Vysočině?
2: No a už zítra bude velké meziříčí plné záchranářů, hasičů a policistů. Ale nebojte se, půjde o den záchranářů, který si společně se záchrannými složkami můžete užít na hřišti za hasičárnou. Od čtvrtka do soboty si také můžete užívat Chess Fest v Třebíči na Podzámecké Nivě. Jde o festival, kde zahraje třeba MiG-21. A součástí bude taky letní kino, sport i zábava pro celou rodinu. A super na tom je, že vstup je zdarma. No a kdo milujete folk, tak si o víkendu rozhodně nenechte ujít folkovou Lipnici v Lipnici nad Sázavou.
0: A další tipy na akce hledejte na našem webu hitradiovysočina.cz. Pořádně si to užijte.
1: Vysočina. Tady jsme doma. Izomat stavebniny. Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Dotace z Fatre jsou zpět.
5: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
4: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
5: Ti, co sousedům staví novostavbu.
4: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
6: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
7: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
8: Přichází nová kapitola.
9: Již brzy vás Oáza klidu i Oáza fyzio přivítají v nových prostorách Viva Centra na Dvořákově ulici ve Žďáru nad Sázavou.
8: V září se Oáza fyzio změní na rehabilitační centrum s prvotřídní péčí a moderním přístrojovým vybavením.
9: A Oáza klidu thajské masáže vás přivítají v krásných prostorách, kde vaše tělo i mysl přivedeme do stavu dokonalé relaxace již v říjnu.
8: Přijďte zpomalit, čerpat novou energii a objevte nové prostory Oázy.
10: Nově ve Viva Centru.
11: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
12: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
13: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
14: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
15: Under Armour makes you better.
16: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.

0: Vlka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na Dek.cz.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Distrept na Hitrádiu Vysočina, za chvilku 16. hodina, zprávy, doprava a taky po 16. náš biják. A dnes hrajeme, prosím pěkně, o dva lupeny do multikina Sinestar, takže připravujte telefony, budou se rozhodně hodit. Rihanna nebo Pharrell Williams, právě teď, jo, happy.

0: Rihanna na Hitrádiu Vysočina před 16. hodinou, za chvilku zprávy a teď pohled na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Připomínáme, že v Telči v ulici u Horní brány je silnice uzavřená kvůli pracím na silnici. S omezením také počítejte v Třebíči ve Velkomezříčské ulici, kde probíhají práce na silnici. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Prezident a premiér mají v pondělí schůzku. Petr Pavel přijme Andreje Babiše na Hradě a probírat mají mimo jiné cestu na valné shromáždění OSN do New Yorku. Kolem té by neměly vzniknout neschody, jako kolem nedávného summitu NATO v Ankaře. Vláda už totiž schválila, že českou delegaci tentokrát povede prezident. Soud dnes zrušil registraci kandidátní listiny ANO, Spolek pro starou Třebíč a Naše Česko, a to pro říjnové komunální volby v Třebíči. Důvodem je zaměnitelnost názvu s vládním hnutím ANO. Kandidátka, vedená Martinem Herzánem, se tak voleb v Třebíči nezúčastní. Medvěd na severu Slovenska zaútočil na člověka. Ten utrpěl zraněním. Incident se stal u obce Suchá hora v hustém porostu. Zraněného ošetřili lékaři v nemocnici. Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ojedinělé. Poslední rozloučení s frontmanem Jojo Bandu Richardem Tesaříkem bude příští středu. Smuteční obřad začne v 11 hodin ve velké síni Strašnického krematoria v Praze. Hudebník zemřel v neděli. Bylo mu 80 let.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Zítra na Vysočině očekáváme oblačno, přechodně i polojasno. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů.
8: Hit Radio Vysočina.
0: Už se děkujeme za zprávy a my tady z Market pokračujeme dál i po 16. hodině. Jsme na vás připraveni a máme pro vás i 2 lupeny do multiky na Sinestar. Už za chvilku v našem bijáku si o ně zahrajeme. Market dnes opět hezky nadabovala, předabovala známou filmovou ukázku. Tak kdo ji uhádne, ten ty 2 lístky má. Připravujte telefony, za chvilku ten správný signál. Tady už Rixton.

0: Je to tady, dva lupeny do Multikina Sinestar tady čekají v našem bijáku a čeká na telefonu Pepa od Havlíčkova Brodu. Pepo, ještě jedno hezké odpo, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, Pepa říkal, že utekl ze zahrady, jo, aby mohl zavolat do bijáku a na zahradě stojí práce, viď?
1: Přesně tak, přesně tak.
2: Práce neuteče, hele.
0: Teď jsem to chtěl říct.
1: Práce neuteče.
0: Práce
2: ta
0: neuteče.
2: Počká, bohužel.
0: Nemá nožičky. A to vždycky takhle vysvětlujeme těm šéfům a oni proto nemají to správné pochopení. No nicméně, Pepo, jdeme na náš biják.
1: Jdeme na to.
0: Jdeme na to, hele, dnešní filmová ukázka předabovala Market tady. 6 sekund to má, startuje to právě teď.
2: Jsme 3 miliony světelných let od Země. Může mi někdo vysvětlit, jak se sem dostal ten dopravní kužel?
0: Tak, Pepo.
1: Pane jo,
0: no. Já bych nevěděl, jo. Ale jsou mezi námi lidé, kteří věděli hned na první dobrou. Takže, jak říkám, pro někoho lehké, pro někoho složité. Jak je to
1: tak
0: pro tebe?
1: Pro mě velmi složité.
0: Velmi složité.
2: Jakých 3 miliony světelných let od Země?
0: To je daleko.
2: To je daleko.
1: To je hodně daleko.
0: Je daleko.
2: Z čeho to mohlo být?
0: V tuhle chvíli je to velmi podobně daleko jako dva lístky pro Pepu.
2: Děti.
0: Tak, Pepo, pojď něco. Hele, něco vystřel.
2: Něco z vesmíru.
0: Pojď, než nám to
1: tady... Tady mě poradila manželka červený trpaslík nebo něco takového, nic mě to neříká.
0: Manželka, jo?
1: Jo.
2: Manželka, od kdy se poslouchá manželka?
0: Manželka říká červený trpaslík.
1: Když se neví, tak se musí poslouchat, no.
0: Jo. Tak jo,
2: Marku,
0: ale tak...
2: pojď teda...
0: Pojďme zkusit červenýho trpaslíka.
2: Hele, Pepo, je to červený trpaslík, já teda smykám. No. Manželka, opravdu bohyně, vám zajistila dva lupeny do kina, tak moc gratulujeme.
1: Jo, výborné, díky.
0: Hele, ty bys měl pořídit normálně nějakého červeného trpaslíka na tu zahradu. Jako památku na tenhle velký úspěch, hele.
1: Tak jo.
0: Pepo, gratulace ještě jednou, vydrž nám na drátě, jinak se měj krásně hezkou středu, ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. No tak vidíte, dneska v našem bijáku úspěšné lístky rozdané, my samozřejmě zítra po 16. hodině.
2: Já jsem se bála, že se Pepík bude zlobit, když to neví na mě, víš, když já jsem to vymyslela, ale je to dobře to dopadlo. Super.
0: No, vidíte, tak zítra po 16. pokračujeme. Biják, Hit Rádia Vysočina.

0: rádiu Vysočina Nickelback po čtvrt na pět přejeme hezkou středu a dneska... OK!
1: Je.
0: Startuje druhá nejvyšší hokejová soutěž.
1: Tady nemáme žádný ty frkačky, nebo co se tam, tomu se asi pořádně nic moc nosit nesmí do těch hál, víš?
0: Já jenom si říct, že Markét si promnula nos a říká jako frkačky, tak to vypadalo, jak kdyby mělo za chvilku začít sněžit. V Alpách má sněžit nic, pojď
1: jdeme
0: dál.
1: Jdeme radši na ten led, jo? Protože dneska to opravdu vypukne, začíná tady start ostrý sezóny, Maxa Liga a Dukla Jihlava i Třebíč tohle z toho zahájí doma. Duklu čeká útok na mistrovský hattrick, tak teda uvidíme, jak to bude. No a Třebíč zase bude mít historický ligový debut ve zrekonstruované aréně.
0: Tak budeme fandit od půl šesté, oba dva zápasy budeme sledovat. Za chvilku hokejistům kolem.

0: na Hit Rádiu. Zlepši si náladu. Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha. Nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
10: Orient Space. Tradiční thajské a ajurvédské masáže v Jihlavě. Přeneste se do světa hluboké relaxace. Uvolněte napětí a získejte zpět životní energii. Orient Space. Zažijte doteky plné probouzející vitality v novém masážním salonu Orient Space v Jihlavě na Masarykově náměstí 13. Orientspace.cz. Dopřejte si masáže od 650 korun s možností zakoupení dárkového voucheru.
11: Jsem hrdina, jsem hrdina.
12: Co tady blbneš?
11: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
12: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
11: Vše na 211.cz.
12: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
11: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
0: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
13: No tak přesně před 50 lety, 9. září 1976, se poprvé objevila v německé televizi Čelka Mája.
14: Čelka Mája. Tak dlouho, jo.
13: A líbí se vám to víc v češtině nebo v němčině?
14: Já jsem na to v němčině nekoukala, ale song mám ráda, tu německou znělku taky.
15: Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja. Feine, freche, schlauche Biene Maja.
14: Odvolávám.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Dohráli Coldplay, ladíte Hit Rádio Vysočina, přejeme vám krásné odpoledne.
1: A my se přesouváme do Třebíče, kde nemocnice připravuje jednu pěknou akci, více už tisková mluvčí nemocnice Třebíče Jitka Mácová.
2: Nemocnice Třebíče zve širokou veřejnost na Den otevřených dveří a prevence. Uskuteční se v sobotu 12. září od 10 do 14 hodin v areálu nemocnice Třebíč.
1: Tohle jsou moc pěkné akce, my jsme se i zeptali, co bude připraveno.
2: Připraveno bude například měření krevního tlaku, glykémie, cholesterolu, saturace kyslíku v krvi, kontrola kožních znamének, měření nitroočního tlaku nebo ultrazvukové vyšetření magistrálních tepen mozku.
1: Prostě od zhora a dolů to můžete si nechat zkontrolovat. Je tam i nějaký další program, třeba program pro děti?
2: Chybět nebude ani nutriční poradna, ukázky první pomoci nebo poradenství v oblasti dentální hygieny. A mysleli jsme i na děti. Těšit se mohou na interaktivní aktivity, malování na obličej a skákací hrad zdarma.
1: Jak říká, moc pěkná akce v sobotu 12. od 10 do 14 hodin v nemocnici Třebíč. Tolik tedy tisková mluvčí nemocnice Jitka Mácová. Myslím si, že pokud ještě nemáte program na víkend, tak byste si tam lehkou poznámku mohli udělat. My posíláme další hity, ať už děláte cokoliv. Hezkou středu a hlavně pohodovou přejeme, snad už máte po práci, nebo pokud ne, tak ať to rychle utíká. A i k tomu jeden fenomenální devadesátkový hit, ale legenda prostě. Michael Jackson, Black or White na Hit Rádiu Vysočina. Tak přejeme hezkou středu.

0: Rock na Hitrádiu, Vysočina, 16 hodin 40 minut k tomu, no a počasí, tak na Jihlavsku kape, taková lehčí přeháňka, ale zataženo pod mrakem prakticky na celý Vysočině. A začne se nám to měnit, včera tropy, dneska už ochlazení o nějakých 6 stupňů, zítra už v maximech je na pouze třeba tady, koukám na Jihlavsku, 18.
1: Ale to je furt v pohodě, ještě by mohlo sněžit.
0: Ano, to je furt v pohodě oproti tomu, že v Alpách hlásí, že na 3000 metrů opravdu 10 až 20 čísel by mohlo napadnout.
1: Takže kdo se těší na koulovačku, tak hurá do Alp.
0: No já snad mi to
1: pojedeš,
0: vyjde já do Dolomitů, ale já nechci, aby tam byla nějaká koulovačka.
1: Ale jestli tam bude, tak sněhuláka chceme vyfotit.
0: Ne. Žádnej sněhulák tam být nemůže, teď ještě jako skoro ani nezačal podzim.
1: Ty tam chceš jít na túru, viď? A ono ti to zase to počasí kazí. Ty jsi už to jednou přerušil právě, protože tam bylo hnusně a moc sněhu. A teď tam chceš jít a zase tam bude hnusně a moc sněhu.
0: Ne, žádný sníh tam nebude.
1: Ne, bude to pěkný. Bude to krásný a na Vysočině to bude taky krásný s počasím.
0: Je to trošku bizarní.
1: Nám zaprší a my pojedeme na houby.
0: Je to trošku bizarní se bavit o tom, že ještě nedávno vlastně pár dní zpátky tam byly třicítky.
1: No.
0: A teď najednou bum, bác a má tam začít sněžit. No, ale takový počasí letos prostě máme, to neovlivníme. Co ovlivníme, tak to jsou další hity. Rehab anebo Eva Farna a Miraj.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
9: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
10: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
11: Vinylovou? A bude sama hrát?
10: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
12: Experto Family od V podlahy.
13: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
14: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: Nákupy v online shop.cz.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
17: www.onlineshop.cz.
19: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
20: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
21: Hit Radio Vysočina.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

takhle dobíjíte baterky, 16 hodin 52 minut k tomu. Tohle jsou Rehab na Hit Rádiu Vysočina. Za chvilku 16. hodina, 17. hodina, taky další zprávy, pohled na silnice. Do té doby Lost Frequencies třeba.

0: Black Eyed Peas na Hit Rádiu Vysočina před 17. hodinou, za chvilku zprávy, teď pohled na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na Havlíčkobrodsku v Chotěboři v ulici FX Svobody u křižovatky z Palackého ulicí se stala nehoda, projedete s omezením. Na trase Střebíčina Rouchovany u Dalešic pak zasahuje záchranná služba také u havárie, počítejte s omezením. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hobičku. CZ.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
4: tak Mironet.
6: Klikni dvakrát.
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Do voleb zbývá už jen měsíc. Předvolební kampaně tak vstupují do rozhodující fáze. Co by mohlo na poslední chvíli změnit názor voliče, říká politolog Jan Kubáček.
15: Čím dál více se nám ukazuje, že se posiluje kampaň podaných rukou. To znamená, že kandidát, pokud chce oslovit velkou část váhajících voličů, musí za nimi vyrazit, musí popularizovat program, musí se prezentovat v terénu, musí se s lidmi setkávat, musí vysvětlovat tu svou osobní misi a být velmi konkrétní, protože papír bohužel snese všechno.
1: Podle Kubáčka jsou si totiž volební letáky jednotlivých stran často velmi podobné a voliči mezi nimi jen těžko hledají rozdíly. Používáte školní systém bakaláře? Pak pro vás máme výzvu od policistů. V Praze totiž řešili výhrušku škole poslanou právě přes bakaláře. Neznámý pachatel získal přihlašovací údaje jednoho ze studentů a přes jeho účet vše poslal. Jde přitom už o druhý podobný případ. Dneska startuje nový ročník první hokejové ligy. V roli hlavního favorita do ní vstoupí Jihlava, která bude útočit na třetí celkový triumf za sebou. Hlavním cílem Dukly je postoupit do extraligy. Duel s Frýdkem Místkem začne za půl hodiny. Ve stejný čas pak začne bojovat Třebíč s Táborem. A přichází změna v čele českého tenisu. Předseda svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů končí. Od prosince ho nahradí současný místopředseda Petr Pála, někdejší dlouholetý kapitán českého fitcupového týmu.
16: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Na Vysočině bude zítra oblačno, přechodně i polojasno. Teploměr nám ukáže 18 až 21 stupňů.
13: Hit Rádio Vysočina.
17: To se moc děkujeme za zprávy, loučíme se taky z Market.
18: Ale já mám na závěr takovou otázečku. Už jste letos ochutnali burčák?
17: Ano.
18: Letošní. Jo?
17: Jsem překvapená.
18: To jsem teda hodně překvapená, to sně dostal já.
17: Je moc dobrý, sladký.
18: Jo, sladíčkej, tak
17: užij
18: já se ochutnat.
17: No.
18: Mějte se moc hezky a dobrou chuť a na zdraví.
17: To nepřeženě, aby se zítra ještě dorazila.
18: No, to bude, viď.
17: Ahoj.
18: Ahoj.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: A my jsme opět dnes ráno pomyslně sáhli do toho našeho 100 000ového balíku, vyndali jsme 6 táců z něho a stáli jsme před dveřmi. Zazvonilo se v našem éteru na ty dveře a čekalo se, kdo vyběhne. Čekalo se, jestli rozdáme těch 6 000 v naší snídaní šampionů. Pojďme si to připomenout.
2: Kubo, my jdeme zazvonit, 30 vteřin startuje právě teď.
3: A mrskejte dolů.
2: Pojďte se podívat, jestli náhodou venku nestojí Kubo Urban, takový hezký kluk.
4: Ano, ano, jsem sympatický, ale...
3: Malej, ale šikovnej.
4: Je to tak, mám 6 000, prosím vás, kapce, mám 6 litrů, jo.
3: Tak šup, 17 sekund zbývá. No
2: děje se tam něco, Kubo?
4: No takhle, tak jdou tady dvě děti do školy.
2: Tak jim tu šestku dej a hotovo.
4: Ale vypadaj, že já je teda vůbec nezajímám a lákat na bonbonky je nebudu teda, ale...
2: Takhle, Kubo, nikdo nepřišel.
4: Tak teď jsem trošku zklamaný, se bojím, že to je mnou, ale...
2: Takhle, my bychom byli rádi, protože tě známe, kdybys normálně těch 6 000 jako pak zase jako navrátil, jo? My to potřebujeme na zítra, prosím tě, pak ještě, jo?
4: Volaný účastník není dostupný.
1: Ne, samozřejmě, kdo pak to zvoní, pokračuje i zítra ráno. Opět vyrazí naše hlídka do terénu, naše snídaně šampionů v éteru zazvoní. Na vás je do 30 sekund vyběhnout a můžete si vzít ne 6 000, ten jackpot roste už 7 000 korun. Informace podrobné na našem webu, kde se můžete i nadále registrovat a připomínám, že poslednímu zářijovému výherci nadělíme 50 táců.
0: Další prachy ti vezeme zase zítra.

Adam Levin na Hit Rádiu Vysočina, 17 hodin 19 minut k tomu, a aby těch devítek nebylo málo, tak dneska magický datum 9.9. Už prý ve starověkém Řecku a Egyptě byla devítka velmi oblíbená a dnes bychom prý měli poskytnout pomoc nebo radu těm, kteří od nás vyžadují. Pak prý budeme klidní, v pohodě, lásky plní. Nevím, jak se mají dneska Daniely, ty slaví svátek, každopádně Dančám přejeme jen to nejlepší, ať už užívají svého právě podvečera a večera, a za chvilku od nás Vešle Arms anebo Hit Golden.

0: firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Plotydobrý.cz.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
6: Divadlo nechodí po horách. Divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
7: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
10: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

kteří zvládli středu, tak už to máte za sebou, pokud nemakáte, pokud makáte, tak ať to jde hezky od ruky. My přejeme hlavně pohodovou středu a možná o kus pohodovější bude dnes úderem 18. hodiny, protože opět otevřeme Hit Radio Classic, náš hudební večerní speciál, každý všední

Dní večer si hrajeme jen a pouze ty největší hity 80., 90. a milénia. A my si jednu takovou rozehřívačku, ochutnávku dáme. Tohle už je fenomenální záležitost, která na nás čeká. Rok 88 a Queenie, Heaven for Everyone.

0: Duke Demon na Hitrádiu Vysočina před 17:45 a musíme zamířit na silnice, uzavřen totiž na D1 exit 112 na Rýhlavu. Aktuálně z důvodu rozlité neznámé látky na vozovce zasahují tam hasiči, tak je potřeba s tím počítat, že na 112 na D1 ve směru tedy na Brno nesjedete. A hlavně šťastnou cestu, kdyby cokoliv, dejte vědět hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37. My za chvilku posíláme třeba právě za volant další hity Christina Perry nebo Linkin Park.
1: Dotace z Fatre jsou zpět.
2: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
1: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
2: Ti, co sousedům staví novostavbu.
1: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
3: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ.
5: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
6: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.
7: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
8: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
7: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
8: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
11: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
12: Luka od Ditonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
13: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
14: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
15: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
14: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
15: Café-gusto.cz.
16: Hit Radio Vysočina.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

záležitost ode mě závěrem. Christina Perry na Hit Rádiu Vysočina za 5 minut, přesně 18 hodin, za chvilku už Hit Rádio Klasik. Mare Grande se loučí, užijte středečního podvečera a večera, no a zítra ve 3 odpo z Markéce opět budeme těšit. Tady už Leony, tak ahoj.

0: si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a na Pelhřimovsku mezi Budíkovem a Světlicemi probíhají práce na silnici, místo je tam neprůjezdné, tak tam počítejte s objížďkou, hlavně šťastnou cestu a kdyby cokoliv vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
4: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
7: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Do voleb zbývá měsíc, před volební kampaně tak vstupují do rozhodující fáze. Co by mohlo na poslední chvíli změnit názor voliče, popíše politolog Jan Kubáček.
9: Čím dál více se nám ukazuje, že se posiluje kampaň podaných rukou. To znamená, že kandidát, pokud chce oslovit velkou část váhajících voličů, musí za nimi vyrazit, musí popularizovat program, musí se prezentovat v terénu, musí se s lidmi setkávat, musí vysvětlovat tu svou osobní misi a být velmi konkrétní, protože papír bohužel snese všechno.
8: Podle Kubáčka jsou totiž volební letáky jednotlivých stran často velmi podobné a voliči mezi nimi jen těžko hledají rozdíly. Prezident Petr Pavel přijme premiéra Andreje Babiše. Schůzka se uskuteční v pondělí po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů ve svatovícké katedrále, kterého by se oba měli jako klíčníci zúčastnit. Tématem jednání bude koordinace zahraniční politiky. Pražská fakultní nemocnice Motol a Homolka dnes slavnostně otevřela Národní onkologické centrum. Vyšlo na 5 miliard, většina nákladů byla financována z dotací Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy. Při plném provozu se kapacita onkologické péče v nemocnici zvýší o 40%. Medvěd na severu Slovenska zaútočil a zranil v hustém porostu člověka. Incident se stal u obce Suchá hora. Situaci v lokalitě monitoruje zásahový tým Fatra. Na místě jsou rozmístěny fotopasti a výstražné tabule, které na výskyt medvěda hnědého upozorňují.
10: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
8: Čeká nás chladná noc, postupně budou srážky od západu ustávat a zejména v Čechách i ubývat oblačnost. Ranní teploty v Čechách 11 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku kolem 14 až 10. No a zítra pak oblačno, polojasno, nejvyšší teploty 16 až 21, na jihu Moravy nepatrně tepleji a postupně se rozfouká chladnější severozápadní vítr.
11: Hezký večer, 2 minuty po 18. hodině s vámi Kateřina Pechová a co víc, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Tak ať už na vás zrovna prší, nebo se ještě tak trošičku potíte těmi posledními hezkými stupni, tak pojďme říct, že i tak je to prostě hezký den. Co? Středa je dobrá. Tohle jsou YouTube a Beautiful Day, tak jdem na to.
12: Is it blue?

Lisa Stansfield, posloucháte Hit Radio, krásný večer. 10 minut po 6. hodině, dámy a pánové, máme nový světový rekord. Je to velký. Není to teda žádný sport, jo, ale myslím si, že i tak je to fascinující. Máme nový světový rekord v čase na pojídání burrita. Možná to zní divně, ale ano, i tohle se dá zapsat do světové knihy rekordů. Britský soutěžící Lia teď dokázal překonat tu soutěž a prosím vás, nebo ten světový rekord, a prosím vás, to burrito stihl sníst v čase 30,75 sekund. Za půl minuty celý burrito. Já jsem si dneska dělala tortily doma a většinu toho jídla jsem měla spíš jako kolem sebe, než v puse. Nechápu, jak někdo dokáže to burrito do sebe nasoukat takhle rychle. Píše mi tady k tomu Míša Knejp, vidíte, to bych vyhrál. Ano, je pravda, že Míša Knejp by mohl ráno zkusit sníst hodně rychle burrito, píše, že za 20 to zvládne. Tak ho klidně zkuste vyhecovat, můžeme to udělat jako super soutěž pro něj. Myslím si, že to nedá, jo. Ale jinak můžete zkusit i vy, pokud jste ještě nevečeřeli. Kupte si burrito a zkuste překonat 30-vteřinový rekord. Třeba se dostanete do Guinnessovky.

sa hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou.

0: že vy máte taky pohodu. A mám na vás k tomu jednu stěžejní otázku. Potřebuju, abyste teď se mnou na chvilku spolupracovali. Dámy a pánové, bude to těžký. Je to fakt jako velká záhada. Prosím vás, na 777 937 777 mi pojďte napsat, jakou přílohu máte nejradši k řízku. Jo, je to důležitý. Je to naprosto zásadní věc. Dámy a pánové, prosím, prosím, pojďte mi napsat, co máte nejradši k řízku. A je to jenom na vás, jestli je to brambor, hranolky, bramborový salát, jasně, nebo jestli k tomu jíte třeba nějakou kuriozitku, jo, případně klasika, chleba, že jo. Hele, je to jenom na vás, jenom potřebuji, abyste mi napsali. Takže co vy nejradši jíte k řízku? Za chvilku se na vaše odpovědi podíváme. Do té doby Vanessa Carlton, Sabrina nebo Erasure.
1: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
5: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
6: Vinylovou? A bude sama hrát?
5: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family. Od V podlahy.
8: V Jihlavě se změnila volební mapa. Některým voličům se proto změnil volební okrsek nebo volební místnost. Než půjdete volit, raději si ověřte své místo podle adresy. Zabere to asi minutu a budete mít jistotu. Informace najdete na jihlava.cz/volby, v aplikaci Jihlava mobilu nebo obálce s hlasovacími lístky. Volby do jihlavského zastupitelstva proběhnou 9. a 10. října. Volíte? Ověřte si, kam jdete.
9: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
10: Jsem hrdina, jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: Under Armour makes you better.
13: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
14: Přichází nová kapitola.
15: Již brzy vás Oáza klidu i Oáza fyzio přivítají v nových prostorách Viva Centra na Dvořákově ulici ve Žďáru nad Sázavou.
14: V září se Oáza fyzio změní na rehabilitační centrum s prvotřídní péčí a moderním přístrojovým vybavením.
15: A Oáza klidu thajské masáže vás přivítají v krásných prostorách, kde vaše tělo i mysl přivedeme do stavu dokonalé relaxace již v říjnu.
14: Přijďte zpomalit, načerpat novou energii a objevte nové prostory Oázy.
16: Nově ve Viva Centru.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle jsou Erasure a Star. Posloucháte Hit Radio a musím říct, že jste naprosto fantastický. Ptala jsem se na velmi důležitou otázku. A to, s jakou přílohou máte řízek nejradši? Musím to přičíst, jste božský, jako jo. Radek, šťouchaný brambor se smaženou cibulkou, dobrá volba. Kuba, k řízku miluju brambory, kaši. Nejlepší k řízku, samozřejmě hranolky, to píše Ivan. Ivana píše pozor, bramborová kaše, dokonce i ke smažáku. To je trošičku divný, ale dobře, Ivanko, odpustím ti to. Jo, Šárka píše, bramborová kaše a kyselá okurka. U cestování volím chléb, jo, to je poctivě klasika, jo. Adam to má docela divoký, ten píše, k řízku si dávám přílohu brambory, bramborovou kaši, bramborový salát, hranolky, rohlík nebo chleba a speciální je, že si dám na ty brambory k tomu řízku sladkou čili omáčku. To je zajímavá volba, můžete vyzkoušet, nemusí to být vůbec špatný. Jirka píše, mám nejraději luxusní bramborový salát nebo šťouchané brambory s bylinkami a slaninkou. Ono prostě k čemukoliv přidáte slaninku, je to vždycky ještě lepší, jo. Pak tu máme i gurmány, jo, prosím vás, tady píše posluchač Jirka. Manželka ke kuřízku i veřízku jedině rýži. Onehdá, když jsme se vraceli ze zahraničí a na rozvadově v motorestu se přišel dokonce podívat šéf kuchař s půlmetrovou čepicí, kdože to chce kuřízek s rýží. Já se nedivím, jako rýže, ale hele, proti gustu, jo. No a naštěstí, protože to samozřejmě neříkám jen tak, dámy a pánové, dneska jeden řízku. A to pro nás, a taky pro Rakušáky, je naprosto zásadní den, protože řízek to je posvátná věc, jo, posvátná. Jestli jste dneska nestihli, tak to koukejte zítra dohnat. A to pochopili výborně Láďa a Roman. Láďa píše, ahoj, k řízku je nejlepší řízek. A Roman píše, k řízku se hodí jedině druhý řízek, vše ostatní je barbarství. A tady to vidíte, jo, ono vlastně na té příloze nezáleží, stejně si k tomu dá každý, co chce, ale řízek, to je základ. Tak dobrou chuť, pokud se teď chystáte naklepávat maso a taky si naklepejte šunky s námi, společně s Dr. Albanem.

Deepau a Heart and Soul. Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. 6:45, doufám, že máte hezkou středu. Trošku se nám teď ochladí, začalo pršet. Já se přiznám, že já to mám ráda tady ten moment. Ne teda samozřejmě, když brutálně promoknu, ale teď je takový to hezký, když si otevřete okno, není vám vedro, jo, asi vám domů nenalítá příliš mnoho hmyzu, že obřím vadí ten dešť. A třeba si jenom zapálíte svíčku a jenom tak chvilku jste. Jo, ideální poslat děti do vedlejšího pokoje, samozřejmě, ať máte klid, pokud máte ukecanýho partnera, tak taky. A jenom mít chvilku tak jako pro sebe. Jo, my k tomu navíc máme ty nejlepší hity, že jo, což dokresluje tu dokonalou atmosféru. Za chvilku navíc do uší třeba tahle legendární věc. Čekají nás totiž Midnight Oil a Beds Are Burning. K tomu DNA a Susan Vega. Tak si to nenechte ujít.

0: firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Plotydobrý.cz.
1: Jediná oficiální Meridian Lounge na Vysočině míří do City Parku Jihlava. Dopřejte si terapii módou. Načerpejte pocitní inspiraci a nakupujte s výhodami navíc. 18. až 21. září Dny Meridian.
2: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
3: Zručné ruce, chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
4: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Kest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Kest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Kest-stavby.cz.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2 plus 1 v Praze za 7 149 000, pozemek k bydlení v Mnichově u Chebu za 1 949 000 80 korun, byt 1 KK v Lošanech na Kolínsku za 2 499 000, rodinný dům na Kladně v Kročehlavech za 11 998 000 a pozemek k bydlení ve Vicenicích u Třebíče za 785 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
10: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Ahoj, tady Sagwa Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
12: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
11: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
13: Vstupenky na dětiraje.cz.
12: Bude vejdán.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Dotace z Fatre jsou zpět.
4: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
3: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
4: Ti, co sousedům staví novostavbu.
3: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
5: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: 7 hodina je tu, přeju krásný večer. Další spolu dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď už Kevin Little.

Emilia a Big Big World. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. No, prosím vás, máme tady poměrně kuriózní věc. Asi víte, že třeba místa jako parlamenty a tak dále jsou poměrně přísně střežené, aby se tam nedostal nějaký nezvaný host. Ne vždycky to klapne. Britský parlament měl teď poměrně dost nevšedního hosta a k překvapení ostrahy tam při svém výletě dokázala překonat nejednu překážku liška. Normálně liška se jim vloupala do parlamentu. Je to neuvěřitelný, prostě pronikla, aniž by si kdokoliv všiml. Údajně teda potom prohledala různé skříně a taky dostala napít. Což se mi líbí, jo, že to nebylo jako, že by pachatele hnedka za uši vyhodili. Ne, dali jí aspoň napít, což je jako hezký. Když už jim ukázala, že očividně jejich ostraha má slabiny. Ještě, že ty lišky má. Další hity k tomu, tohle je Paula Abdul a Straight Up.

0: awesome.
1: Darkan právě teď na Hitrádiu. Krásný večer všem. Spolu si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Prostě cestujeme časem. No a pokud byste se chtěli třeba malinka to zasnít, jo, tak tady mám něco dokonalýho. Dokonalýho, fakt. Guns N' Roses, taky Tight Fit nebo Gentour už za chvilku do uší, tak buďte s námi.
2: Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám. S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Plotydobrý.cz.
3: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
7: Přichází nová kapitola.
8: Již brzy vás Oáza klidu i Oáza fyzio přivítají v nových prostorách Viva Centra na Dvořákově ulici ve Žďáru nad Sázavou.
7: V září se Oáza fyzio změní na rehabilitační centrum s prvotřídní péčí a moderním přístrojovým vybavením.
8: A Oáza klidu thajské masáže vás přivítají v krásných prostorách, kde vaše tělo i mysl přivedeme do stavu dokonalé relaxace již v říjnu.
7: Přijďte zpomalit, načerpat novou energii a objevte nové prostory Oázy.
9: Nově ve Viva Centru.
7: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
13: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 tisíc korun. Více na chytréhlavydojihlavy.cz.
14: Chytréhlavydojihlavy.cz.

Proklínám, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Máme tady zajímavou novou studii. Ta ukázala, že pokud budete chodit na koncerty co 2 týdny, prodloužíte si život o 9 let. No, tak asi tím, že jo, hudba nám prodlužuje život obecně, pak se tam bavíte, asi tam jdete třeba s kámošema. Takže to jako zní super, to se mi docela líbí. Blbý je, že velkou část těch 9 let tam navíc strávíte ve frontě na záchod nebo na pivo. Pač tak to prostě na koncertech je. Nedej bože, když je to velký koncert a snažíte se potom tam moc jít do

taťo. To bývá taky o nervy. A viděla bych tam ještě jednu malinkatou nevýhodu, protože když budete dvakrát týdně chodit na koncert, tak nebudete mít moc peněz, Paťo, no je to docela drahý. Tak jestli se nevyplatí možná víc si třeba doma postavit nějaký bodovky, jo, spoplatnit si pivo třeba za 30 korun, no a poslouchat nás. To je skoro jako koncert a ještě je to zadarmo. Uniting Nations právě teď.

You're the voice, John Farnham, posloucháte Hit Radio. Přeju hezký večer, díky, že jste i dneska s námi. My i dneska večer touláme časem a prostorem a dáváme si to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No za chvilku nás čeká naprosto legendární song, jo. Nám ho třeba kdysi na táboře pouštěli jako poslední píseň diskotéky. To jsme vždycky věděli, že už nás jako zaženou, jo. A je to tohle. It's the final. Takže po těch trapných ploužácích jsme tam všichni skákali jak blázni, že jo? Předpokládám, že k tomuhle songu máte vlastní vzpomínky. Tak si to za chvilku pořádně užijte. Europe, taky Spice Girls nebo Chet Kroeger.

0: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne skrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co, zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
1: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Póda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Ginto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyot.
5: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
6: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
7: Orient Space. Tradiční thajské a ajurvédské masáže v Jihlavě. Přeneste se do světa hluboké relaxace. Uvolněte napětí a získejte zpět životní energii. Orient Space. Zažijte doteky plné probouzející vitality v novém masážním salonu Orient Space v Jihlavě na Masarykově náměstí 13. Orientspace.cz. Dopřejte si masáže od 650 korun s možností zakoupení dárkového voucheru.
8: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
9: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

0: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
1: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Póda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.

0: Chris Rea, jste s Hit Rádiem, hezký večer. Mimochodem, já nevím, jestli už jste to zachytili, ale naprosto fantastická věc. Představte si, že vás v noci vzbudí rámus. To se stát může. Já mám třeba v ulici kostky, občas mi přijde, že tam lidi jezdí s traktorem, těžko říct, jo. Každopádně rámusů se dá vymyslet spoustu. No teď si představte, že se vykloníte z okna a vidíte ježka, který si hraje s plechovkou od piva. To prosím vás není výmysl, to se teď stalo v Liberci, je to neskutečné, ale jeden jediný ježek, který si prostě našel prázdnou plechovku od piva a rozhodl se, že si s ní bude hrát, takhle vzbudil úplně celou ulici. Ono to totiž dělá extrémní rambajs, že jo? Tak ježečkovi gratulujem, protože je to fantastický stupeň výtržnictví, mně se to moc líbí, je to hrozně roztomilý. No a všem do té ulice, tak hlavně, že jste to vydrželi a doufejme, že příště si ježek bude hrát s něčím malinkatom měkčím.
1: Jo?
0: Do uší teď Five and Queen.

Mariah Carey a Boyz II Men One Sweet Day. Posloucháte Hit Radio. Nechci nic říkat, jo, ale za chvilku už budeme Mariahu poslouchat opět ve vánočním. To je strašný. Už jsem viděla první videa, že rozmrzá, jo, už se to zase blíží. Neskutečný je, že ona už fakt nemusí nic dělat, jo. Je ten jeden jediný song vydělává na všechno. No, klobouk dolů, nevadí, my se dál budeme pouštět do hlubin 80., 90. a taky milénia. A za chvilku třeba tohle. Thank you. Alanis Morissette a její Thank You nebo Shakespeare Sisters, tak buďte s námi.

0: Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
6: Dobrý den, jedete k volbám?
7: Jasně, příští zastávka volby.
6: Tak to jedu správně.
8: V sobotu 10. října bude jezdit volební autobus z Henčova, Heroltic, Hosova, Kosova, Pávová, ze Zborné do volební místnosti a zpět.
7: Příští zastávka, vaše volební místnost.
6: Parádní odvoz zdarma.
8: Ověřte si svou volební místnost podle adresy na jihlava.cz/volby, v aplikaci Jihlava v mobilu nebo v obálce s hlasovacími lístky. Volíte? Ověřte si, kam jdete.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
9: tak Mironet!
11: Klikni dvakrát!
12: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 tisíc korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. Chytré hlavy do Jihlavy. CZ.
13: Hit Radio. Hit Radio.

slíbená Alanis Morissette, posloucháte Hit Radio. Prosím vás, máte rádi sladký? A hlavně, máte rádi tiramisu? Protože za mě tiramisu je skvělá věc, zvlášť v italských podnicích, kde vám to nabírají rovnou z toho obřího pekáče. No nic, jo, tak možná tip na dnešní dezertík. Každopádně, kdybyste si chtěli užít tiramisu jinak, tak mám ještě lepší tip. V jedné korejské kavárně, Rexpresso Muzeu, se totiž zaměřují na dinosauří tématiku, a to i co se týče dezertu. Moc se mi to líbí, takovým nejnápadnějším z nich je T-Rex misu. Oni tomu říkají T-Rex tiramisu, ale T-Rex misu mi přijde takový chytlavější, jo, doufám, že se toho chytne někdo v Česku. A tohle T-Rex misu, prosím vás, opravdu vypadá jako kostra hlavy Tyrannosaura Rexe. Je to fascinující, vůbec nechápu, jak to může jako držet, ale kdybyste chtěli, jo, specifický tiramisu, vyražte do Koreji, nebo jestli umíte někdo fakt dobře pít, schválně, zkuste takovýho T-Rex misu udělat doma. Já k tomu posílám další hity, teď už.

Rádiu. Krásný středeční večer, díky, že jste i dneska u toho byli se mnou. Budu se těšit zase zítra přesně v 6. Opět se budeme nořit do hlubin 80., 90. a milénia. A ano, bude to velký. A za chvilku už prosím pěkně třeba OMD, taky Vanessa May. A rozloučím se s vámi naprosto geniálním songem. Do uší už za chvilku Beverly Craven a Promise Me. Tak se mějte krásně.

0: Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne skrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
8: Dobrý den.
9: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
8: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
9: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
10: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. Pět premiér na velké scéně Horáckého divadla, jedna sezona a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
11: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.
12: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.

0: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design, nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM, jeden dekor, jeden celek. Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.
1: Hi, it's me, Rita Ora.
2: I'm Macklemore.
3: I'm Dua Lipa.
0: Hit Radio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.

0: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit. Přichází nová kapitola.
2: Již brzy vás Oáza klidu i Oáza fyzio přivítají v nových prostorách Viva Centra na Dvořákově ulici ve Žďáru nad Sázavou.
1: V září se Oáza fyzio změní na rehabilitační centrum s prvotřídní péčí a moderním přístrojovým vybavením.
2: A Oáza klidu thajské masáže vás přivítají v krásných prostorách, kde vaše tělo i mysl přivedeme do stavu dokonalé relaxace již v říjnu.
1: Přijďte zpomalit, načerpat novou energii a objevte nové prostory Oázy.
3: Nově ve Viva Centru.

0: Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest.stavby.cz.
6: Hit Radio.

0: Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
4: Hit Rádio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.

0: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
1: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
0: Café Gusto, vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
1: Café-gusto.cz.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio Vysočina.
0: Aladu.
1: Hit Rádio Vysočina.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Radio.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

0: dance all night.
1: Hit Rádio Vysočina. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
3: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
2: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
3: Café-gusto.cz.
4: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.